Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio North Music.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: jsi členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní soutěže, informace o tvém oblíbeném rádiu a spousta dalších výhod. Registrace zdarma na našem webu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

낮은 별 내우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jakob, už je konec. Za chvíli bude začátek, za 2:06 a začíná čtvrteční snídaní šampionů. Hezké ránko.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
4: On air.
6: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: Krásné ráno, 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Pražské policie a hasičům zaměstnalo středeční večer vyprošťování nadměrného nákladu. Ve Vídeňské ulici v Krči se pod železničním viaduktem zasekl kamion převážející vrtnou soupravu, který jel směrem z centra. Místo museli zabezpečit hasiči a událost omezila také provoz MHD. Autobusy musely jezdit po náhradních trasách. Podle předběžných odhadů se škoda vyšplhá až na 30 milionů korun. Vláda chystá zásadní reformu systému ochrany dětí, která má sjednotit pravidla pro jejich odebírání z problémových rodin a přinést vznik centrálního úřadu. Nově by soudci měli při svěřování dětí do péče důsledněji přihlížet k domácímu násilí. Zařízení pro okamžitou pomoc, jako jsou klokánky, však změny kritizují a varují před hrozícím krachem. Podle Fondu ohrožených dětí je přitom kapacita zařízení už nyní nedostatečná a případů týraných dětí v Česku přibývá. A pojďme také na hokej. Pardubické Béčko poprvé v ročníku první ligy prohrálo 2 zápasy za sebou. Východočeši v 10. kole Maxa ligy podlehli Litoměřicím 3-6 a v Chrudimi v premiérově nedosáhli ani na bod. Naproti tomu Zlín čeká na výhru už 8 zápasů. Tentokrát brali Berani pod bod za porážku 2-3 po prodloužení s Kolínem. Po 4 triumfech skončila vítězná série Havířova. Třebíč se radovala 4-3 po prodloužení. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Budova Mostecké knihovny v Moskevské ulici by po jejím přestěhování do zrekonstruovaného repre měla dostat nový život. Architektonická soutěž ukázala, jak by se objekt mohl proměnit v centrum umění, vzdělávání a komunitního života. Porotu nejvíce zaujal návrh berlínského studia. Architekti přišli s konceptem takzvaného domu v domě, který umožňuje využít stávající prostory bez roztáhlých stavebních zásahů. Na severu Čech bude převládat zatažená obloha, během odpoledne se přidá místy déšť nebo přehánky. Teploty 16 až 19, na horách to bude do 15 stupňů Celsia.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Taky s Filipem, dobrý ráno. Dobrý ráno.
2: Krásný, dobrý ráno.
1: Krásný, čtvrteční. Dobrý ráno. Jak vám je? Mě je krásně teda.
2: Taky.
1: Já jsem se vyspal tak hezky a dokonce i telefon mi píše You are rested and ready for today.
3: Tak na rozdíl od včerejška, vej, to se byl
1: no,
3: tak
1: počkej, já jsem byl
3: mírně nakyslej se byl.
1: Já jsem tady nebyla, já byl včera chcíplej.
3: Ne, hele, on jak viděl, jak tady včera, že tady nejseš, jeho nálada šla normálně o 60% dole, už se to s ním drželo až do 9. Respektive do 8, než přišel Marek ztracený, to zase pokřál nějak.
2: Teď já mu nerozporuju, mě je to jasný, že se ti stejskalo.
1: No fakt, já tady byl včera celý ráno. Chybí Jasmin, no.
2: Tak jsme tady všichni.
1: Tak dobrý ráno vám všem, 6 hodin, 3 minuty a Shakira, whenever, wherever, tím startuje snídaně šampionu. Hezký ráno. Hit Radio North Music.

0: všechny Carlosovy přítelkyně v jednom songu. Lelolololej. Shakira. 6 hodin, 6 minut na Hit Rádiu. Dobré ránko.
1: Já vám tak závidím, že nejste tady ve studiu, protože to, co se tady dělo v průběhu tohle songu,
0: může... Lelolololej.
2: Jamie, what was I?
1: No, takže dobré ráno.
0: Co se to děje?
1: Já jsem, ráno.
0: Takhle já doufám, že aspoň tady tu debilní pozitivní energii jako přijímáte vy, kdo jste u rádia, jo? Tak dobré ránko z Hit Rádia. A já bych chtěl říct, že mi se dneska v noci zdal strašný sen.
1: Jaký?
0: Mi se zdal strašný sen, jo. Já teda si pozoruju spánek hodinkama, mám tepovku kolem 50 úderů za minutu, normálně. A dneska ráno jsem se podíval po tom snu, 110, čověče.
1: To je velká změna.
0: 110 a já jsem se probudil a srdce mi dělalo.
2: Ukaž to ještě jednou. Jo, to je neskutečný, to byste museli vidět.
0: Normálně fakt. Spadnul jsem z letadle.
1: Je, no tak to...
0: Normálně se mi zdálo, že jsem spadnul v letadle, ale my jsme to přežili, teda nechápu jak, ale normálně jsme spadli.
1: A tak to většinou znamená pak v tom životě něco dobrýho.
0: No to nevím, já jsem se probudil a normálně jsem si dal takhle ruce křížem na tělo a usnul jsem...
1: Jako mrtvola, jo?
0: Jako mrtvola. Já už jsem se hodil do penálu normálně, ne? Nebo, tak. takže jako divoký sny teda, co vám?
1: Mně se dneska taky zdál sen, jako příjemnější, ale divnej. Byla tam Eva Farná, Věra Špinarová a Vojta Dyk, který společně byli na fítu, což už je neproveditelný, ale byli společně v nahrávacím studiu, tak to bylo příjemný. No, já jsem si pak ráno k čištění zubů a malování pustila tyhle ty tři interprety po sobě a vlastně zajímavý mix.
0: Jsi bláho, a co Filip?
2: Mě podvedla přítelkyně.
1: A ten sen?
2: Ten sen byl, samozřejmě, já jsem spadnul taky letadlem, no. Výborně, no, hele, já si udělat kafe, už se s váma nekamarádím, čau.
0: Tak Filip odešel.
1: A čeká nás minuta šampionů.
0: No tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jestli se vám dneska v noci na dnešek něco zdálo a co, jo, zkraťte to, je to ideálně co nejkratší, stihneme přečíst co nejvíc zpráv a těšíme se na to.
1: Jak se jmenujete, odkud jste a co se vám zdálo?
0: 777 937 777. Last Good Night na Hit Radio, hezké ráno.

0: 7:15. Posloucháte čtvrteční Hitrádio, tohle je snídení šampionů. A za malou chvíli začíná minuta šampionů. My jsme tady probírali, co se nám v noci na dnešek zdálo, že to byly teda hrozný kraveny. Já spal v letadle, nebo s letadlem, Jasmin byla v nahrávacím studiu.
1: S Evou Farnou, Věrou Špinárovou a Vojtou Dykem.
0: A Filipa, budeme to opakovat, podvedla holka.
2: Přesně tak.
0: Přesně tak. Tak co se zdálo vám, minuta šampionů startuje právě teď.
1: Evča Frýdek Místek sny se jí zásadně nezdají.
0: Martina Praha, zdálo se jí, že přišla do práce v pyžamu.
1: Monika Brno ve snu před katedrou vysvětlovala pokyny policisty při řízení křižovatky.
0: Martin Hradec Králové jel s traktorem, předjížděl ho autobus, vytlačil ho ze silnice a naboural do autobusové zastávky.
1: Daniela Praha, zdají se jí sny každou noc a jsou to prý totální kraviny a chaos.
0: Alena Příbram, zdálo se jí, že jí manžel oznámil, že čeká dítě. Ráno se mu radši vyhýbala.
1: Simona Praha, zdálo se jí, že si vzala za manžela svého šéfa.
0: Aha, Pavel Zlín, zdálo se mu, že vyhrál Superstar a to neumím zpívat.
1: David České Budějovice prej byl zpátky ve škole a psal maturitu.
0: Roman Zlín sny si nikdy nepamatuje, ale dneska se probudil se smíchem a neví proč.
1: Roman si hlavy se probudil jako žena ve snu.
0: Květa Děčín zítra odlétá na dovolenou, zdálo si jí, že jí uletělo letadlo.
1: Nemilé. Musím se stejně, veď ty sny, jakože jaký fakt kraviny se nám dokážou zdát?
0: Já teda nevím, jestli to máte taky, ale já se často vracím na jedno stejné místo.
1: Jo, to jsme říkal.
0: A já bych to místo i namaloval, čověče. Jako opravdu ten dům, jak to tam vypadá, jak vypadá to okolí a nevím, co to může znamenat.
1: A to by mě děsilo, tyjo. To jsem ráda, že se mi nezdá, klepu tady.
0: No, mě jako napadlo jednou, že bych mohl projet Google Maps jako Street View, ale asi by mi to zabralo, jako kdybych projížděl celý svět. Asi bych to chvilku udělal. Ale podle mě to místo někde existuje. Co vy máte to tak? Možná jo, možná ne. Možná si taky vzpomenete. Stejně jako Eva Farna a Mirej. Tak pojďme na to. 6:16. Dobré ráno.

0: 6 hodin, 20 minut, tohle je Hit Radio, Eva Farná a Miraj. Atomový hodiny máme. Teďka máme nově i jaderný hodiny. Prosím pěkně, ve Vídni a Pekingu vznikly první funkční jaderný hodiny založený na Thoriu 229. Což je vlastně úplně nepodstatná informace, ale co je na tom zajímavé, takže lidstvo dokáže postavit hodiny, které se za desítky milionů let seknou asi o jednu sekundu. Absolutně přesný měření času. Takže atomový máme, jaderný, je to nějak prostě vymakanější.
1: Jako pokus vlastně dobrý, vynález super, ale myslím si, že jsou mezi námi tací, kterým je to stejně jedno a budou chodit stále pozdě.
0: No, to je pravda, takže jestli vy jste měli s někým schůzku ve čtvrt na sedm teďka ráno a už tam skoro 6 minut čumákujete, tak on přijde. On přijde pravděpodobně, asi ty nemá teda atomový ani jaderní hodiny, ale já si říkám, že to je vlastně úplná hloupost, jako vymýšlet tady nějaký nový jako jaderní hodiny. Teď hodiny se přece vždycky nastavovaly podle teletextu, ne? Dali jste to taky, ne?
1: Jo.
0: A vždycky tu sekundovku si zastavila přesně jako na celý a čekala, až tam na tom teletextu na televizi to tam padne a pak říkala, hele, já mám hodiny nastavený podle teletextu, takže jako atom, jádro, pff. Za chvíli Pink, Trustfall, taky Swedish House Mafia a aktuální doprava. Hezký ránko.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
10: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
9: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
11: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
12: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
13: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
14: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
15: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
16: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
17: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
16: A co je Chytrárt?
17: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
16: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
18: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
19: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
20: Nákupy v online shop.cz.
21: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
20: www.onlineshop.cz.
22: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
23: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: pozvánka.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Žádné streamy, žádné algoritmy. To nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na Mostecku, krátce zdržet vás teď může na hlavním tahu v obci Malé Březno, kde osobní auto srazilo srnku. No a pozor taky na D8, kilometr 38, tam je ve směru na Německo odstavený kamion s defektem.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: vrátilo do vašeho playlistu přímo ze Švédska Swedish House Mafia, John Martin, 6.33 na Hit Radio. Hezký ráno a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Američan John Merriman se pustil do boje s černými skládkami. Nejvíc ho prý rozčilují staré pneumatiky, které lidé vyhazují v přírodě. Za roky uklízení tady od roku 2008 jich nazbíral už více než 15 tisíc. S nadsázkou říká, že zatímco ostatní za cvičení v posilovnách platí, on to má zadarmo. Velmi nebezpečnou podívanou předvedla 50-letá Francouzka na německé dálnici. Zastavila automobil přímo mezi jízdními pruhy a vystoupila ven. Za plného provozu pak začala tančit. Zatímco kolem ní projížděla auta, naštěstí se nikomu nic nestalo. Americká učitelka chtěla při placení nechat prodavači $5 jako dýčko. Kvůli špatně viditelnému displeji ale zadala místo toho $5000. Prodavač si částku nechal strhnout a žena pak musela měsíce bojovat s bankou o vrácení peněz. Tak nakonec jí prý banka slíbila vrátit celou částku s úroky. Jestli se tak už stalo, tam nepíšou.
0: Jasně, špatně čitelný displej, jo. Chápu. Já teda nevím, jak vy, ale já to mám s lidma tak, že když platím bez kontaktně, jakoby s vírou a vůči lidem, tak já se vždycky dvakrát, třikrát podívám, co tam je za částku.
3: Jo, tak to já vůbec právě, já nekecej. To absolutně neověřuju a slepě důvěřuju.
0: Tak tebe bych rád přivítal v mém kšeftě teda. Můžeš pípat klidně celý den. Pojďme na srdcovku, Depeche Mode, Walking in my shoes, a připomínáme, že Jirka Pelnář vám hraje srdcovky taky mezi 12. a 13. 5 a jednu z nich vybíráte vy. Tak jdem na to, šampioni, hezký ráno.

0: Tohle je Leony, 6 hodin 41 minut.
1: Říká se, že protiklady se přitahují, ale podle vědců to možná platí jenom do chvíle, než spolu sednete například do auta a začnete vybírat hudbu. Jo, tam to neplatí, protože údajně páry, který mají podobný hudební vkus, tak můžou mít mnohem pevnější vztah.
0: A to si myslím, že sedí teda. To si myslím, že sedí. Jak to máte vy, kdo nás posloucháte s partnerem, posloucháte stejnou muziku? Co vy tady ve studiu?
1: No, my to tak máme. Máme jako stejný nebo podobný hudební vkus a styl, ale třeba můj Kuba mě naučil poslouchat víc tvrdší věci, trošku jako metalu a tak, a vlastně se mi to začalo líbit, ale jinak my jsme oba taková všeho chuť.
2: Já jsem musel přítelkyně trochu předělat, když jsme se poznali před 9 lety. Ona totiž, vy jste to zase pochopili jinak, s váma se nedá bavit.
1: Na plastiku.
2: Ale já to dopovím, jo, nebudu na vás reagovat. Dělala ve skate shopu a tam hrála taková specifická hudba, že jo, Mac Miller a tak ve skate shopu.
0: Jo, ve skate shopu.
2: Jo. Vůbec vlastně nevím, jak jsme se seznámili, já na skateu nejezdil nikdy, no to je jedno teď, jo. Takže poslouchala takový ty Millery, že jo, a tohle to no, tam hrálo, jo. Takže jsem to předělal trošku, ten styl, a posloucháme většinou takový devadesátky v autě, R&Bčko starý máme rádi, takže takhle, jestli to má ráda, nevím, já to pustím a nic nenamítá, nebo samozřejmě taky Rytmus a Bangoro, jedeme taky.
1: No jasně,
2: to mám rád.
1: A co Michal?
0: Michale, tak u nás jede člověče house, deep house, afro house, osmdesátky hodně a Coldplay teda.
2: Jo, tak ty nesklamou nikdy.
0: Tak tohle máme společnýho, no. Hele, a takhle, otázka, jaký interpret by pro vás třeba na prvním rande znamenal konec? Jako dovedli si představit, představ si, že se s Kubou vidíte poprvý, jo. Tak co kdyby ti pustil v autě, tak co by si řekla, že tohle ne?
1: Ty krása.
0: Ale já bych jako nerozdýchal Michala Davida nebo třeba Maxim Turbulence. To bych jako fakt nedal. Co vy?
1: Počkej, mašinka ti vadí, jo.
0: Strašně.
2: Hele, já asi musím říct, jako mladý nás tolik asi neposlouchají, ale já třeba kdyby pustili Viktora Šína, tak bych
1: odcházal. Ježíš,
2: odkázal.
1: Tak na Viktora mi nesahej.
0: Počkej, jak ne. Mladý? Myslíš si, že nás neposlouchají lidi, kterým no, je 35?
2: Tak, já myslím takový ty 20-letý, víš jak, Michale.
1: Počkej, jako jestli se bavíme o reperech, tak Viktor je jeden z těch, jakoby, co si myslím, že ho můžou mít rádi i fakt starý lidi, protože je dobrý.
0: Tak pojďme si zahrát něco pro nás, pro dinosaury, Verona, Hey Boy, taky DJO, End of Beginning za malou chvíli a samozřejmě i aktuální doprava, hezký ráno.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
6: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
7: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek.

0: minut nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
6: Promění.
5: A v novou sukínku?
6: Promění.
5: A v paraplíčko?
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky?
6: I v obal.
5: A v baťůžek?
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
5: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
6: Běž už.
7: Více na cestaodpadu.cz.

0: Sberbanka.
1: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
2: Největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pracuje se v Jablonci nad Nisou, omezení čeká v Belgické ulici, kde jsou dočasně zúžené jízdní pruhy. No a pozor taky v Ústí nad Labem, kde se opravují inženýrské sítě v Reslově ulici. I tam je proto zúžená vozovka, tak s tím raději dopředu počítejte.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle nás moc baví, snad i vás. DJO End of Beginning, Hit Radio 6.54, dobré ráno. Teďka něco, co se nebude dobře poslouchat vám, kdo taky nemáte rád pavouky. Tak Česko má dva nové druhy pavouků, respektive dva druhy, které tady vědci poprvé potvrdili. Na jižní Moravě to našli.
1: Jaký?
0: Vzácnou skákavku a snovačku. Jo. Takhle, ono je vlastně úplně jedno, jak to vypadá. Je to prostě pavouk. A já si říkám, jak je možný, že se dospělý člověk, jo? Považujete se za dospělý asi, že jo?
2: Já moc ne teda, ale
0: dobře,
2: jo.
0: Tak jak je Jasmin možný, jo? Že my dospělí se teda jako nebojíme, já nevím, třeba porodu a že se nebojíš hypotéky a tady těch věcí, ale že se bojíš takový malý potvory, která je velká jak nehet, jako jo?
1: Jako je to zarážející, takhle, u nás doma to vadí spíš mýmu Kubovi pavouci. Já třeba nezvládám hady, ale pavouk mi taky vadí, ale říkám si jako, že třeba v Americe mají strašně moc hubících firem na všechno možný, na šváby, ty zavoláš, že máš doma švába, oni přijedou, proč tohle není s pavoukama
0: jako
1: tady?
0: Jako krotitele švábů teda.
1: No,
0: že by vlastně tady mohli být krotitele pavouku, no já si taky říkám, no, protože, a kde je u vás ten největší zbabilec doma? Já se tomu přiznávám, já se bojím pavouku teda.
1: No u nás taky ten Kuba a mně přijde, že většinou ten chlap se bojí víc pavouku. Je to u vás taky tak?
2: Hele, já bych mohl klidně dělat toho krotitele, já se pavouku nebojím vůbec. Pravda, že jsem teda nikdy naživo neviděl třeba tarantuly, jo, že bych, ale ty český pavoučce malý vemu do kapesníčku, dám za plot, hodím z okna.
1: Malý, co taková Johana s dlouhejma nohama.
0: Johana, tak jo, se Hanu jsem v pohodě. Docela.
2: Johanu tu mám rád taky,
0: jo. Ona je taková, víš, ona má
1: přesně
0: co chytí, prostě, ty když jí čapneš za tu hnátu, tak ti můžeš vyhodit.
2: Je to dolňák prostě, klasický.
0: Hele, já teda jako chápu, pojďme si říct, jako já chápu, že pavouci jsou důležitý pro ekosystém, jo, ale říkám si, jako jestli musí být jako součástí mého obyváku, nechápu.

0: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásné ráno, je 7 hodin a další zprávy. Vítejte u nich. Mladí Češi podle průzkumu často potřebují k pořízení vlastního bydlení pomoc rodičů. 89% rodičů si myslí, že bez finanční podpory rodiny mnoho mladých na vlastní nemovitost nedosáhne. Třetina rodičů svým dětem s bydlením pomáhala a dalších 35% očekává, že tak bude muset učinit v budoucnu. Rodiče přitom nepomáhají jen penězi, ale například také ručením, vlastním domem nebo bytem. Letecká linka mezi Amsterdamem a Barcelonou je tou nejvíce stresující v Evropě. Nelichotivé prvenství získala ve studiu portálu Air Advisor, v níž se zohledňovaly faktory, jako jsou zpoždění a rušení letů, doba ve vzduchu nebo povětrnostní podmínky. Naopak roli nehrála bezpečnost provozu. Ve vrchní desítce se objevují také spoje mezi Lisabonem a Madeirou, či Londýnem, Heathrow a Frankfurtem. A pojďme také na sport. Hokejisté Pardubic otočili v lize mistrů zápas na ledě Bordeaux a po výhře 5-2 mají jistý postup do playoff. Úřadující český šampion prohrával ve Francii 0-2, David Tomášek ale v závěru druhé třetiny snížil a ve třetí části Dynamo přidalo další 4 branky. Na výhře východočechů se gólem a asistencí podíleli Vladimír Sobotka, Lukáš Sedlák a Miloš Kelemen. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Stavební úřad v Ústí nad Labem stále nerozhodl o umístění centra pro drogově závislé do vilové zástavby v centru města. Objekt určený pro bydlení se má změnit na centrum duševního zdraví. Stavební úřad proměnu vily na centrum pro závislé na začátku letošního ledna nepovolil. Zdůvodnil to tehdy tím, že záměr není v souladu s platným územním plánem. Proti rozhodnutí se spolek Drug Out Club ale odvolal. Na Ústecku bude dnes převládat zatažená obloha. Během odpoledne se přidá místy déšť nebo i přehánky. Teploty 16 až 19, na horách tam to bude 12 až 15 stupňů Celsia.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistí

0: Zkusil jsi to jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Ahoj, dobrý ránko.
2: Krásný čtvrtek vám všem.
0: Snídaně šampionů.
1: Tady ve studiu se děje taková zajímavá věc a nevíte o tom ani vy dva, kdo tady sedíte naproti mě. No. Je to takový to, on to udělá někdo druhý, on to vymění někdo jiný, třeba, nevím, toaleťák, jo, že to nechceš vyměnit. Tak já tady mám myš, která už týden bliká, že chce vyměnit baterku a pořád se k tomu nikdo neměl. A taky si říkám, že
3: sám.
1: Doufám, že to nevyjde na mě, no. Takže znáte ten pocit,
2: Známe ten pocit.
1: No tak já to jdu asi vyměnit. Já jdu vyměnit baterku, vy si užijte hudbu. Fergie, a little party never killed nobody, tím startuje další hodina, hezký ráno.
0: Music. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got.

0: 7 minut po 7 ladíte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, krásné ránko.
1: Já se vám chci k něčemu přiznat, ale bude to výměnný obchod, jo, protože vaše příběhy chci taky. Můj Kuba je na své poutní cestě stále, v neděli už se mi vrací neštěstí a já si tak doma rozjímám, smutním, koukám se na romantický komedie.
0: Smutníš, jo? No, hele, Kuba vytáhl paty z baráku a ty koncert, akce, bar, jo, takhle nějak to vypadá.
1: Tak potřebuji, no nechci být sama doma, ale to bylo minulý týden, teďka už smutním. Každopádně jsem koukala včera na film, kde žena ráno vstala, probudila se vedle muže, šla se nalíčit a pak si lehla zpátky. A já si normálně vybavila samu sebe na začátku vztahu, ne že bych se takhle líčila, ale já když jsem se vedle Kuby probrala, on spal ještě dlouho, tak jsem si učesala vlasy, že jsem vstala, šla jsem do koupelny, učesala si vlasy, omyla obličej, dala si krémík a pak jsem se vrátila do postele a byla taková jako vyfrešovaná.
0: Jako připravená.
1: Jo?
0: No? Jako připravená. No to je hezký, a pak to skončilo teda, chápu.
1: Ne, tak dělali jste taky něco takového na začátku vztahu? Nepředpokládám, že vy jste si dva tady šli krémíčkovat obličej, ale něco, co jste dělali a pak už jste to přestali dělat.
0: Já nevím, no, tak mě nějak ty věci jako zůstaly, tak já si mají čistím zuby, já se jako umyju takhle jednou denně. Asi jako to drží, no, ale jako chápu, kam tě míříš, protože ty první tři měsíce vztahu jsou taková zkušební verze člověka a pak ta plná verze zase odemkne za nějakou dobu, že zjistíš, jaký ten člověk opravdu je, ale já nevím, tak my asi v klidu, co u Filipu?
2: Já jsem nechodil ty první měsíce doma v takovým tom domácím, víš, jako jo. Mám tady takový ty starý šortky, starý
1: kvádru
2: triko,
1: prostě.
2: Víš, aby jako, když se pokecám, tak mi to nevadí, tak jsem vlastně jako nosil pořád jenom hezký hadry doma. A teď vlastně, už ne, no, teď už ne.
0: To jsem připomněl s tím oblečením a Jasmin mi to potvrdí, víš, že občas jsem přišel, měl jsem díru pod paží v triku.
1: Ještě, no tak, že už se to neděje.
0: To bych si samozřejmě na začátku vztahu nevzal, jo, a pak vždycky a ruce za hlavu a vždycky, ty tam máš tady zase díru, čověče, tak to jsem vyhodil ty trička už.
1: Teda. Ach jo, no tak máte vy něco takového, co jste dělali na začátku vztahu, nebo váš partner, klidně nám ho jako práskněte.
0: No prostě, co jste dělali ten první, já nevím, tři měsíce, půl roku ve vztahu, aby partner nepoznal, jaký doopravdy jste. Tak to nás zajímá, to nás moc zajímá.
1: Číslo k nám 777-937-777, budeme rádi i za nějaký kratší hlasovky.
0: Nebo nám to sem pěkněte SMS-kou, my k vám posíláme další hity Činasky, Láska a Data, taky tohle Šabůzí a Bar Song, to vás zabaví 7 hodin 9 minut, hezké ráno. Papi.

0: Čtvrt na 8 přesně, Čínařské láska a data. Posloucháte Hit Radio, tohle nám jde vlastně docela na ruku, protože o lásce se bavíme. Řešili jsme to, že na začátku vztahu se nějakou dobu snažíme, aby partner nepoznal, jaký doopravdy jsme. Trvá to tak 3 až 6 měsíců. No, ptali jsme se vás, co jste dělali na začátku vztahu a teď už ne.
1: Tak máme tady zprávu třeba od Dagmar. Je mi téměř 72. Dodnes chodím doma v šatech, jemně nalíčená. Manžel dlouhé kalhoty a košily a již vyměnil nedávno za tričko. Jsme spolu 45 let.
0: Tak možná to je ten recept na dlouhodobé manželství. Hmm. Dobré ránko, já jsem před partnerkou neprděl a držel to, teď už to nedržím a prdím, co zade kráčí. Mějte se, Míra. Takhle, my z toho nechceme dělat nechuťárnu, ale těhle zpráv přišlo jako většina od vás.
1: Odhalili jste nám, jaký jste čuňata, fakt těch zpráv bylo strašně moc, takže jsme se dohodli, že tyhle číst nebudeme.
0: No, čuňata, jak se to vezme, že?
1: Tak další zpráva. Já než jsem k sobě poprvé vzal přítelkyni, tak jsem normálně si vzal 2 dny celé na volno a celé je prouklízel.
0: Tak počkej. Tak to mě připomněla zpráva tadle. Na začátku vztahu.
2: No.
0: Hele, vyklizená myčka. Vytřeno. Jo, navařeno. Míša vařil. To jste se mohl přetrhnout. Hele, kotrmelce, kolotoči, všechno. A vydrželo to chvíli.
1: A že vám to nezůstane, já to nechápu.
0: Přiznávám se, no protože, já nevím, no, ale děláš kotrmelce, psí kusy na začátku.
1: Ach jo, Ivča píše, dobré ráno, tak já teda, co jsem maximálně dělala, byla ranní káva do postele, ale jinak jsem byla vždy svá, ať ví, do čeho jde. Hold každé ráno, rozcuchaná a slina u pusy, Ivča. A to je fakt, že, jak jsem říkala, že já jsem se třeba ráno učesala, prostě první třeba měsíc, dva, nebo nevím, tak teďka vlastně má Kuba plnou galerii mých fotek, kde spím. Jo, on tam nemá, někdo si posílá nějaký jako nudes, jak se tomu říká. Ne, mě má vyfocenou, jak já tam prostě chrápu s otevřenou pusou.
0: Mě prostě mrzí, že ses přestala česat, ty jsem do rádia. Trošku.
1: Já ti připomenu, jak jsi mi ráno říkal, že mi to sluší.
0: Pojďme
1: dneska
0: na hlasovku od Hanky.
3: Ahoj, tady Hanka. Tak já se přiznám, že já jsem nic takového nikdy od začátku vztahu nedělala. Já jsem moc upřímná, takže každý partner věděl hned od začátku, do čeho jde. A to stejný moji partneři, ty prostě taky byli takový, jaký byli, takže my jsme si hned od začátku ukázali, do čeho jdeme a mohli jsme si rozmyslet, zda do toho půjdeme nebo ne. Hezký den, Hanka.
1: Děkujeme za hlasovku, Haní.
0: Děkujeme za hlasovku. No tak děkujeme všem za vaše zprávy i za ty prdící samozřejmě. Jasně, patří to k tomu, no, nebudem si lhát. Lady Gaga a Abrakadabra, další muzika pro vás. A my vám z Hit Rádia přejeme parádní čtvrteční ráno.

0: Lady Gaga, Abrakadabra, tohle je Hit Radio v 7.21. Krásné ránko, další skvělá muzika za moment. Ace of Base, tohle je za mě jedna z definice devadesátek, taky Alex Warren, no a už se blíží i rychlá pětka. Tento týden hrajete o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka, tak zůstaňte s námi.
1: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Plánujete ples, večírek, narozeniny, svatbu, konferenci, školení, kurzy a tak dále? Jsme tu pro vás. Naše úžasné moderní prostory plné technologií jsou za babku.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: firmanazážitky.cz.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
17: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
18: Vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
17: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
19: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
6: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě došlo na hlavní trase mezi Českou Lípou a Mladou Boleslaví. Dávejte si pozor na úrovni Jestřebí, kde osobní auto srazilo srnku. No a opatrně taky na Českolipsku v obci Kravaře, kde zůstává odstavené nepojízdné nákladní vozidlo.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio North Music.

0: nejnovější Alex Warren, Fever Dream 7.32. Posloucháte čtvrteční Hitrádio, snídaní šampionů, dobré ráno. Pojďme na ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Australský surfař zažil pořádný šok, když na něj zaútočil zhruba pětimetrový žralok. Predátor se zakousil přímo do jeho surfovacího prkna. Muž měl obrovské štěstí, protože žralok mu doslova ukousl prkno pod nohama. Surfař vyvázel bez vážného zranění. Pár milovníků adrenalinu se rozhodl pro netradiční životní krok a uspořádal si svatební obřad během seskoku padákem z letadla. Oddávající hovořil k novomanželům přes vysílačky připevněné v přilbách a prstýnky si navlékly až po úspěšném přistání na louce.
0: Berete si zde přítomnou?
2: Ano. No a bizarní zásah si vyžádala záchrana mladíka, který se v nočních hodinách pokusil vloupat do opuštěné chaty. Místo dveří zvolil komínovou cestu, kde uvízel hlavou dolů a musel strávit několik hodin v mrazu, než jeho volání o pomoc uslyšel náhodný kolemjdoucí.
0: No to je hlupák, děti, co vy do nás posloucháte? To je hloupý pán.
2: A ještě hlavou dolů.
3: No, na Santa Clausu, na Santu Clausu.
0: No ne, Ježíška, ale už malý dítě ví, že komínem se dárky nosí. No. Tenhle pán chtěl komínem odnášet, ne? To je trumbera. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka.
3: Pište, chci soutěžit na 777 937 777 a my jedno z

0: a čtvrteční Hit Radio. 7:37, hezký ránko, pojďme soutěžit. Rychlá pětka. V rychlé pětce máte celý tento týden možnost vyhrát poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka, více jak 3000 titulů, určitě si každý vybere.
1: Soutěžit dneska bude Vlaďka. Vlaďko, krásný dobrý ráno.
2: Krásný ráno, ahoj.
0: Dobré ránko, do Křenovic. Křenovice, není to u Hrušek někde, u Brna?
2: Ne, ono jich je víc, ale tam jsou taky jedny. My jsme v jižních Čechách.
0: Víš, takže do jižních Čech zdravíme. Ty jsi říkala, že vedeš děti do školky 3 až 4 roky, už jsou odvedený, anebo teďka je to v procesu?
2: Ne, jsou, ty jsou tady se mnou, to bychom asi nestihli za těch 40 vteřin.
1: Tak budete hádat spolu aspoň.
0: Tak pojďme na to.
2: Tak.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenuj 3 druhy ovoce, které rostou na stromě.
2: Jabko, hruška a banán.
0: Třeba.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik nohou mají dohromady 2 pavouci?
2: 2 pavouci? 16?
1: Je to tak.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje naše česká státní hymna?
2: Kde domov můj? Mm-hmm.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Vlaďko, budeš vědět, jak se jmenuje žlutá rodina z amerického animovaného seriálu?
2: Simpsonovi.
0: Jasná věc.
1: No a poslední, 5. otázka. Kolik minut má 1/4 hodiny?
2: 15.
0: Yeah.
1: Je to tam!
0: Takže voucher v hodnotě 2000 korun na nákup na Audiotéka, ten je tvůj, gratulujeme.
2: Děkuji moc.
0: Není zač. Zdravíme do jižních Čech a už můžeš odvést
1: ratolesti
0: do školky.
2: Jo, jdeme na to, díky moc, krásně, nachod.
0: Nasledný den, ahoj. Tak poslední voucher na Audiotéku budeme pro vás mít opět zítra.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Za malou chvíli 7:45, posloucháte čtvrteční Hit Radio, tohle je Anastasia. Dobré ránko.
1: Dámy, jestli máte pocit, že vám ujel vlak, tak vám chci říct, že nikdy není pozdě na nic, třeba ani na rodinu, protože na nás vyskočil článek, kdy se stoletá želva stala vůbec poprvý maminkou a rovnou má 16 malých želviček, partnerovi je taky přes 100 let, takže holky žádný stres, ale k čemu se chci dostat? Včera jsme tohle téma řešili večer s Michalem a on říká, a tak to je v pohodě, tak želvy se dožívají tak 500 let, ne?
0: No a ne.
1: Tak prosím tě, zpátky do školy, opáčku, jo, jsem si tady připravila pro tebe.
0: No tak ty porovnáváš želvy a lidi, tak ne, to je tak docela neporovnatelná věc. Ne?
1: Vodní želvy 20 až 40.
0: Od koho?
1: Vodní želvy 20 až 40, suchozemské 50 až 100 a obří želvy běžně přes 100 let, výjimečně 150 až 200, ale 500 let, Míšo, opravdu ne.
0: Tak to má ta mamka želva za pár, ne?
1: Hezký vstup, milej, a pak je tady
0: já
1: Michal.
0: Já vím, co chtěla říct, že samozřejmě nikdy není pozdě začít, tak pokud se rozmýšlíte, že třeba chcete začít, já nevím, cvičit nebo posilovat nebo něco takového, proč se bavím o věcech, který bych chtěl dělat já? Dělám. Tak nikdy není pozdě, za malou chvíli Imagine Dragons, taky Kamarád a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
4: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
3: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
5: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda.

0: nebo u našich prodejců.
1: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
2: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Rozlitý olej znepříjemňuje dopravu v Jablonci nad Nisou. Dávejte si tam pozor v ulici Československé armády. Může to tam klouzat. No a opatrně taky na Českolipsku v Mimoni. Stejný problém je tam na Kozinově náměstí. I tam si dávejte pozor.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Imagine Dragons 7:53 na Hit Radio.
1: Včera jsme tady s Markem Ztraceným představovali jeho velký návrat domů na Šumavu. 7 koncertů v Železné Rudě, krásná příroda, taková komornější atmosféra, romantika. No a včera v 6 večer začal předprodej a v 7 už normálně nebylo co prodávat.
0: No všechny lístky zmizely během pár minut, tak my moc gratulujeme. Já si myslím, že Marek už si nemůže v klidu zajít na Šumavě ani na houby, protože mu tam místo hříbku rostou fanoušci. No a protože nás zajímá, jestli už to Marek vůbec rozdýchal, tak jsme mu rovnou zavolali. Marku, dobré ráno. Ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ránko. Jaké máš ráno?
2: No tak za prvý vás slyším, tak samozřejmě skvělý. A za druhý jsem se probudil s tou ohromnou radostí. Potom včerejšku se dodávali ty lístky a já jsem doufal tajně, že bude zájem o tyhle koncerty, ale nikoho nenapadlo, že bude ve frontě stát 30 tisíc faroušků a že to bude takhle rychlý. Takže chci za takhle využít situace a poděkovat všem, kteří měli chuť se vyrazit na Šumavu, pozdravit ty, kteří tam se mnou opravdu nakonec budou a lístky ulovili a zároveň se trošku omluvit. Jsou věci, které občas neovlivníme, ale pravda je taková, že to, tam trošku provázely problémy ta prodej. Byl tam takovej tlak a takovej nával, že to bylo trochu divoký, takže já chci říct jenom fanouškům, ať nejsou smutný, snažím se vymyslet nějaké řešení i pro ty, co se tam nedostali. Každopádně hlavní informace je, jsem nadšený a mám hezký ráno.
0: To je skvělý. No a co jsi dělal ve chvíli, kdy ses dozvěděl, že je vyprodáno?
2: No tak zvedal telefony a odpovídal na otázky mých kamarádů, sousedů a místních, jestli bych pro ně neměl nějaký lístky přece jenom.
1: Tak co máš vlastně připravený pro ty, na který se teda nedostalo? Máš pro ně nějakou dobrou zprávu? Uvidí tě v létě třeba i někde jinde?
2: No tak je pravda, že budeme vystupovat na Šumově, to je číslo 1 v našich hlavách, ale podepsali jsme i pár festivalů, které jsme si vybrali a je to tak, že já jsem na festivalech nehrál spousty let a tak jsme si říkali, že kromě toho, že si zahrajeme takhle speciálně na nádherném místě, tak samozřejmě vymyslíme i něco pro fanoušky, který prostě nás mají rádi hlasitý a divoký, takže časem se objeví určitě moje jméno na nějakých festivalech, na to se taky těším. Ale jinak jsem celý večer přemýšlel nad tím, jak to bude vypadat na Šumavě, kreslil jsem si pódium, měl jsem takový nápad, jak by fanoušku tam mohl jako připravit a otravoval jsem svoji manažerku a říkal jsem jí, potřeba bych tohleto mohl, měli bychom pracovat už na tomhle, takže by nikdo se mě nemohl zbavit celou noc.
0: A schválně, Marku, kdybys měl spočítat na prstech všech těch končetin, kolik lidí ti očerejčka napsalo, jestli bys ještě někde nevyštrachal dva, tři lísky, kolik těch zpráv bylo?
2: To by jsem se musel narodit v Černobylu a mít spoustu rukou.
0: Je nám to jasný. Takže, co teďka doporučíme, sledovat sociální sítě Marka Ztraceného? Marek třeba něco speciálního nachystá, jak bylo řečeno. Je tak?
2: Je to přesně tak a brzy se ozvu svým fanouškům a své ztracené rodině.
1: Ještě jednou ti moc gratulujeme k tomuhle velkému úspěchu a těšíme se na léto teda.
2: Děkuju moc a pro vás samozřejmě mám připravený speciální lístky.
0: Děkujeme. Tak Marku, a my tě teda na oblátku zahrajeme. Už to tam jde.
2: Jo, to je dobrý díl.
0: Vlastní svět. Tak Marku, děkujeme za hovor, měj se krásně, hezké ráno, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Marek Ztracený, Vlastní svět na Hit

0: si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 39.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýňo braní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásné ráno, minuta po osmé a další zprávy, vítejte u nich. Úřad Evropského veřejného žalobce v Ostravě obžaloval 4 lidi kvůli jednomu z největších podvodů z DPH v historii Česka. Do rozsáhlých machinací s elektronikou byly zapleteny i české firmy a celková škoda přesahuje 4,8 miliardy korun. Vyšetřování pod krycím názvem Záblesk odhalilo propracované sítě fiktivních společností. U dalších 4 podezřelých navíc žalobci navrhli schválení dohod o vině a trestu. Polsko pořizuje nejrozsáhlejší protidronovou obranu v Evropě. Nový hluboce vrstvený systém SAN bude chránit i polské baterie Patriot. Česká armáda v současné době intenzivně zvažuje, jak s ochranou proti dronům postoupit dál. Polský systém je zatím jedním z horkých kandidátů. A pojďme také na led. Hokejisté Colorada s Martinem Nečasem si v NHL připsali první porážku. Domácímu Winnipegu podlehli 2-3. Vítězství Jets zařídil dvougólový Kyle Connor. Brankář Lukáš Dostal inkasoval od hokejistu Edmontonu 5 branek ve druhé třetině a po 40 minutách střídal. Ducks prohráli s Oilers 2-5. Ke svému poslednímu úvodnímu domácímu utkání sezony v kariéře nastoupil historicky nejlepší střelec NHL Alex Ovečkin. Ruský útočník sice nebodoval, i tak měl víc důvodů k radosti než jeho odvěký rival z Pittsburghu Sidney Crosby. Washington totiž i díky tříborovému příspěvku Toma Wilsona zvítězil 5-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Budova Mostecké knihovny v Moskevské ulici by po jejím přestěhování do zrekonstruovaného repre měla dostat nový život. Architektonická soutěž ukázala, jak by se objekt mohl proměnit v centrum umění, vzdělávání a komunitního života. Porotu nejvíce zaujal návrh berlínského studia. Architekti přišli s konceptem takzvaného domu v domě, který umožňuje využít stávající prostory bez roztáhlých stavebních zásahů. Na severu Čech bude převládat zatažená obloha, během odpoledne se přidá místy déšť nebo přehánky. Teploty 16 až 19, na horách to bude do 15 stupňů Celsia.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
9: Krásné. Nádhera.
15: Snídaně šampionů.
16: Krásné ráno.
9: Krásné ránko.
16: Za chviličku budeme řešit jednu velkou záhadu. A to, jak vlastně poznáte, že už s někým chodíte, jo? Jestli si to musíte říct na rovinu, nebo se jednoho dne probudíte, zjistíte, že jste spolu. A hlavně, co když si to myslí jenom jeden z vás? Tak o tom za chviličku.
9: Já radši pustíme zase jenom písničky.
16: Pojď na to, no. It's my
9: Bon Jovi. It's my life. Pořádný kytary, tímhle začíná další hodina snídaně šampionů, tak krásné ránko.

0: Live.
1: Bon Jovi. 808 Hit Radio.
2: Psala jsem si včera s kamarádem, se kterým jsem se neviděla 100 let a zajímalo mě něco novýho v jeho životě, tak si nějakou dobu píšem a on pak z ničeho nic píše, jo a asi mám holku a já nejdřív jakože cože, gratuluju a pak mi to dojde a říkám, počkej, jak jako asi a tady koukám na náš chat a on píše, ještě jsme si to neřekli, říkám, děláš si ze mě srandu, je ti 30, ne 15 a on, no tak měli bychom si to říct nahlas, říkám, tak to snad není možný tohleto, jakože opravdu si někdo mimo věk cca 13 až 15 let říká, jestli jsou spolu oficiálně ve vztahu?
1: Tak já si myslím, že ono to tak nějak jako vyplyne ze situace. Já teda když vzpomenu, protože jsem starší ručník, tak dřív za starých časů to bylo tak, že když už s někým spíš, tak s ním i chodíš, jo. A dneska to jsou teda za mě dvě rozdílné věci. Že to je jako samostatná jako jednotka.
2: Já jsem s mým Kubou cca 5 let a nikdy jsme si teda neřekli, že spolu chodíme, tak teďka nevím, jestli spolu teda chodíme, jestli spolu jenom nežijem a není to nějaký velký omyl.
1: Tím pádem teda čekáte až po svatbě, jo? Nebo jak to je? A co vy u Filipu? Řekli jste si to už, nebo?
3: Hele, my jsme to udělali jako tím puberťáckým způsobem, už je to teda 8 let, ale normálně mi Markéta, moje přítelkyně, napsala na papírek, jako bylo to na půl ze srandy, budeš se mnou chodit za kroužku, a bylo tam ano, ne, takže spíš to bylo na půl ze srandy, ale já to teda poznal, ale trvalo to měsíc a půl a neplatilo tedy taky to, že jsme spolu spali a chodili jsme spolu, no.
1: Jste spolu teda 8 let, takže to bylo 8, ne, když ti to psala.
3: 12.
2: Tak to je pohoda. Nicméně teda, jak to je u vás v dnešní době? Kolik vám je a jestli v současné chvíli, kdybyste randili, tak jestli byste se na to toho člověka zeptali, nebo jak jste to měli ve vašem vztahu, protože já jsem opravdu nečekala, že mi od 30-letého kámoše přijde takováhle zpráva.
1: Jako možná je dobrý si to říct, protože někdy to třeba pozná, nebo možná, myslí si to jenom ta jedna polovina. Mně se to takhle jednou stalo, jo. Já jsem takhle jednou kdysi dávno prostě měl něco s letuškou. A říkal jsem si, že asi spolu budeme chodit, tak jsem začal přidávat nějaký fotky na Instagram spolu a ona si to úplně nemyslela, že teda spolu chodíme, no, takže, ale už to je strašně let zpátky a to jsem byl větší hlupák než teď.
3: Já se jí nedivím, ale moc ani.
1: Já taky ne.
3: Viděl ses v zrcadle?
1: No právě nikdy. Proto.
3: No tak vidíš.
2: Tak pojďme k vám domů, 777-937-777, dejte nám vědět vy, jak to máte a pošlete nám klidně hlasovku.
1: A budeme rádi i za klasický zprávy. Disturbed the Sound of Silence. 8 hodin 10 minut Hit Radio. Dobré ráno.

0: Jimmy Love. Jimmy Love, Sia. 8:45, minuta k tomu. Tohle je Hit Radio.
1: Psala jsem si včera s kamarádem a on mi píše, jo a asi mám holku. Říkám, počkej, jak jako asi? A on, ještě jsme si to neřekli. Tenhle výrok mě v jeho asi 30 letech dost překvapil a tak jsme se ptali, jestli vy si to teda jako říkáte stále jako na základce, anebo ne?
0: Nás vlastně zajímalo, kdy se teda přesně z toho randění stává vztah? Po třetím rande, po první společné noci, nebo když vás třeba představí rodičům, tak to jsme zjišťovali u vás. Píše třeba Karolína, ahoj, my jsme s přítelem 9 let. Začínali jsme spolu ještě v době, kdy bylo in dát na Facebook zadaný, zadaná, protože co je na Facebooku, to se počítá. Takže jsme si neřekli, že spolu chodíme, ale co je na FB, je svatý, ne?
1: To je fakt, to byla doba, no. A vždycky, když jste se pohádali, tak se tam dali je v komplikovaném vztahu a takovýhle věci. To se taky dělo, to se
0: vlastně
1: tam dalo
0: bylo
1: změnit.
0: Taky, anebo to bylo to šťouchání.
2: Ano, teď jsem to chtěl říct, že si mohl šťouchnout. Bylo tam třeba uživatelka Jasmin vás šťouchla. A teď, když si šťouchnul zpátky, tak to znamenalo, jako, že tam je.
0: No,
2: že tam je meč, rozumíš?
0: No, že si chceš šťouchnout, no.
2: Tak, to
0: další
2: se dalo,
0: zpráva od Markety.
1: Ahoj, také jsem nedávno položila otázku svému synovi, zda s tou slečnou již chodí, nebo jak to vlastně má. Odhalila jsem ho, protože měl na krku cuc flek, o kterém evidentně nevěděl. Každou volnou chvíli tráví s ní, ale zatím spolu asi prý nechodí. Prý. Nějak tomu nerozumím.
0: Tak jo, na tom asi není čemu nerozumět. Prostě spolu nechodí, ale tráví spolu volný čas, takhle bychom to mohli říct kulantně.
1: Pak píše Kamila.
0: S nynějším partnerem jsme si po měsíci řekli, že jsme spolu. Vzpomněla jsem si na pubertu, kdy pokud nebyl na Facebooku status je ve vztahu s, tak jako by vztah neexistoval.
1: Takže další Facebook a Ondra píše, ahoj k tématu, jestli si říct, že spolu dva chodí. Je mi 33 a rozhodně jsem proto si to říct, protože já jako muž si budu myslet, že jsme spolu od 10.
0: Od 10.
1: Od 10. Ale ona by si myslela, že to začalo už 8. A po roce mám hnedka problém, protože jsem přece zapomněl na výročí.
0: No jo, takže já si myslím, že chlapi by se na to prostě ptát měli. Aby jsme se to ujasnili, jo, protože pak přesně, jako, a jsi zapomněl na mě, nebo jako co, prostě mě nemáš rád, jo, nebo jako, pojďme na hlasovku od myšky. Pojďme na hlasovku od myšky. Aha.
3: Ahoj, dobré ránko. Jo, tak to jsem asi teda tím pádem taky nikdy s nikým nechodila, protože jsme si to nikdy s nikým neříkali. Ale potom jako se mi stalo teda u toho posledního, že teda byl naštvaný, že nevím, kdy máme měsíční výročí a kdy máme výročí vůbec a takhle. Takže jsem pak akorát dostala na dané. Ale bylo to, nebo je to pořád fajn.
0: Takže ano.
1: Měsíční výročí,
0: takže...
1: ty bláho.
0: To byl trošku cukroušek, ten kluk. Taky tady máme ještě hlasovku od Sandry.
4: Ahoj šampioni, my když jsme s manželem spolu začali chodit, to už je taky 10 let a plus dál, tak nám to musel říct kamarád. My jsme se ho každý zeptali, jestli jsme vlastně spolu nebo ne, protože to byla ta doba už, kdy člověk buď chodil nebo spal s tím dotyčným, takže to bylo docela vtipný, ale nakonec jsme spolu fakt dlouho a jsme svoji, takže nádhera.
0: Pěkný, a někdo nám taky volá, snídaní šampionů, dobré ráno, něco k tématu?
5: Krásné, dobré ráno, tady Luky.
1: Ahoj Luky.
5: Čau, čau.
1: Tak co ty draku?
5: Ale dobrý, mám se dobratý páteře, ale dobrý, poslouchám vás.
0: Je, no a co ty teda, říct si to, kdy začal vztah, nebo jak jsi to měl ty, jak to máš ty?
5: Hele, já to mám jako, tak nějak jako, že to vyplyne. Mm-hmm. Ale mám dost známých v Americe. Aha. A tam dokud si opravdu neřeknete, že to je jakoby vážný vztah, tak se ten druhý může stýkat i s jinýma lidma.
1: Oh, tak já jdu zavolat Kubovi, on je pryč, ale domů říct po 5 letech, že spolu chodíme.
5: A ještě jenom k tomu Facebooku, jo.
0: No.
5: Upozorňuju, že to bylo před týdnem.
0: To tě šťouchnu.
5: Na mě vyskočilo, uživatel blablabla, vás šťouchnu. Říkám, to není možný, že se po letech vrátilo tohle stoje.
0: No to nám tady píše Luky i Miroslav, píše šťouchání je stále, takže evidentně Mirek, co nám tady napsal zprávu na WhatsAppu, teda šťouchání po... Ne, ale nešťouchtě Mirek.
1: Luky, ne, tak děkujem za kol, měj se krásně.
0: Děkujeme.
5: Hezký den.
0: Čau.
1: No takže šťouchání máme, v Americe si to musíte říct, jinak teda si můžete dělat, co chcete, to jsou věci.
0: No a my jsme vlastně taky ve vztahu. A ne my, a vy si to jste u rádia. Takhle, pokud jsme si to ještě neřekli, tak ano, ve vztahu jsme.
1: Chodíme
0: protože,
1: spolu.
0: Protože máte na rádiu naladěné Hit Radio. Za to díky Five and Queen, we will rock you. Hezké ránko, šampioni. We call

0: Tohle jsou Five and Queen. Na Hit Radio We Will Rock You. Za malou chvíli něco novějšího a něco z českého rybníka. Kdybyste viděli Jasmin, co začala dělat, ona má tady tu písničku a ráda to musíme prozradit.
1: No jo.
0: Já teda taky, mě moc baví. Eva Farná, Perpetuum, byl vlastně celkově ten nový album od Evičky. Jestli jste ho neslyšeli, samozřejmě v poslechu na streamovacích platformách. No a tahle část toho nového alba tady u nás ve vysílání za moment. Taky Shakira a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
16: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
12: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pomalu se došetřuje nehoda na Českolipsku. Stala se na hlavním tahu v úrovni Jestřebí, kde osobní auto srazilo srnku. No a dneska pozor taky ve Stráži nad Nisou. Vozidlo údržby se pohybuje v Londýnské ulici, kde blokuje levý jízdní pruh.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Nord Music.

0: Geniální. Eva Farná, Perpetuum Mobile, Hit Radio 8.33 a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Během vyklízení starého rodinného domu po prarodičích objevila mladá rodina v zapomenuté krabici sbírku vzácných prvorepublikových hokejových karet. Aukční síni později potvrdila, že jejich hodnota dosahuje stovek tisíc korun. Poněkud nečekaně štědrého muže řešili na podzim pražští strážníci. Na workoutovém hřišti v Podolí rozdával kolem jdoucím peníze. Celkem rozdal přibližně 120 tisíc korun a tvrdil, že peníze už nepotřebuje. Strážníci následně zjistili, že muž byl pod vlivem drog a hotovost pravděpodobně vůbec nepatřila jemu. Britská kočka Flossie oslavila 30. narozeniny. Kdyby byla člověkem, odpovídalo by to podle přepočtu zhruba 136 rokům. Flossie přitom během života přežila dokonce dva své majitele. Navzdory vysokému věku se podle chovatelů stále těšila poměrně dobrému zdraví.
3: Já si myslím, že to je sen každého člověka, co má nějaký domácí mazlíčky, aby s náma byl takhle dlouho. Já mít takhle dlouho pejska, tak jsem fakt šťastná.
4: Já se radši nebudu zapojovat do debaty a potom, když jsem si myslel, že želvy se dožívají 500 let. Kolik je ti let se dožije taková kočka maximálně?
2: No, já myslím, že průměr je 18, maximálně 20. Jo. My máme doma kočičku 17 letou.
3: Tak tohle je držák.
0: 30, to je hezký.
4: A hezký bude i taky tohle, co bude v playlistu Shakira Hips Don't Lie. Boky nelžou, je to tak.

0: TikTok 8.41. Dobré ráno, šampioni z Hitrádia.
1: Ano, Keša zpívá TikTok. Já tady pro vás mám taky takovou tik-tak časovou informaci.
0: A je.
1: Protože vědci se zabývali ideální délkou milostného dovádění.
0: Ne.
1: A přišli s číslem. Opravdu máme počet...
0: Tak kolik?
1: Hodin nebo minut.
0: Kolik?
1: Co je ideální čas na milování? Tak, co si tak jako představuješ ty, Michale? Že je ideální doba milování?
0: Takhle, jako jsou dvě věci, jo? Kolik si představuju a kolik je realita?
1: Tak co je prej pro tělo nejzdravější?
0: Já se nechám podat.
1: Já jsem byla velice překvapená. Je to pouze 13 minut.
0: Kolik?
1: 13 minut.
0: Tolik?
1: Nebo pravdu, protože podle některých odborníků delší doba pak už nemusí být příjemná. To podle mě byl nějaký odborník, který mu to úplně jako neklape a chtěl potěšit svoji manželku, že tak to mají všichni jako.
0: 13 minut ideální doba, jo? By bylo zajímavé vlastně to vyzkoušet, že bychom to zkusili dneska hromadně jako doma, vy samozřejmě, a na začátku akce spustit odpočet na 13 minut a já si říkám, tyjo, co bych těch 12,5 minuty dělal pak, tyjo.
2: Si svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
6: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
11: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z pomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
15: Knihovna Maitreya.
16: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
17: knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitrea.cz.
18: Nyní i jako audiokniha. U nás

0: Chad Kruger a Josie Scott, Hero, tohle je Hit Radio. Dobré ráno v 8.52. Představte si, že 30 let zakopáváte doma o jeden šutr, používáte ho jako zarážku na dveře a občas ho přesunete, když ho uklízíte. Jo? A pak vám někdo řekne, hele, ten kámen má hodnotu přes 2 miliony korun.
1: Prosím.
0: Tohle se opravdu stalo jednomu Američanovi, ukázalo se, že má doma vzácný meteorit a na své farmě ho používal jako zarážku do dveří.
1: Panebože.
0: Kámen. Obyčejný kámen.
1: Já na to tady teďka koukám, jako 10-kilový kámen, to mi řekni, jakoby za prvý, kdo si ho nechá doma. Když tě tam otravuje tak dlouho, že ho prostě nevyhodíš a najdeš využití, to se mi zase líbí. No.
0: Já si dovedu úplně představit, jak mu jeho žena říkala, prosím tě, nechceš to už vyhodit, a on pak za ní jednou přijde a řekl, miláčko, prostě pamatuješ si ten šutr, jak jsi chtěla vyhodit, tak už nemusíme splácet auto. Máme zaplacený barák, farmu, všechno.
1: Jako tohle, kdyby se mi stalo, to by byla bomba.
0: Takže, co z toho plyne, jestli vám váš partner říká, ať už konečně vyhodíte nějaký jakýkoliv krám ze sklepa nebo z garáže, tak mu řekněte, moment, třeba jsme milionáři. Pojďme na muziku. Temper City Self-Aware. To je vlastně, to je poslední song čtvrteční snídaně, no tak si to pojďme užít, čampioni. 8.54, dobré ráno.

0: Paper City Self-Aware 8.56 a poslední song čtvrteční snídaně. Jdeme se rozloučit.
1: Bylo to s váma dneska krásný, jakože vždycky je to s váma krásný, ale dneska, echt.
0: Kdybyste si to chtěli náhodou pustit zpětně, tak můžete jako podcast během dne, to najdete na webu hitradio.cz v sekci podcasty, anebo na vaší oblíbené streamovací platformě, třeba Spotify, hledejte podcast Snídaně šampionů a my se těšíme zítra.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: A zítra bude co?
1: Pátek!
0: No těšíme se. Tak zvládněte čtvrtek a zítra v 6 jsme tady.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, hezký den.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Ústí nad Labem ve Střelecké ulici u Kruháče s Bílinskou boural dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Ještě dálnice D8 mezi 92. až 91. kilometrem směrem na Lovos sice bude v pravém jízdním pruhu probíhat údržba vozovky a v Chomutově je kvůli hasičské soutěži uzavřeno náměstí a také ulice Chelčického, ulice u Městských mlýnů a Hálkova. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Větší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
5: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Česko čeká výrazná změna počasí. Přes naše území přijde studená fronta, za kterou se citelně ochladí a přidají se i srážky. Proměnlivé a chladnější počasí vydrží také o víkendu. Zlepšení by mohlo přijít až během příštího týdne. Česko čekají další volby. Lidé budou v pátek a v sobotu rozhodovat o novém složení obecních zastupitelstev a v části republiky také o senátorech. Po uzavření volebních místností se pak pozornost přesune ke sčítání hlasů, jak říká mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
9: Důležitá při zpracování je především bezchybnost předávaných výsledků, ne rychlost zpracování. Členům okrskových volebních komisí vždy zdůrazňujeme, aby při práci nespěchali a postupovali v souladu s metodickými pokyny. Kvalita má tedy rozhodně vždy přednost před rychlostí.
3: Dříve bývají známé výsledky z menších obcí, největší pražské okrsky mohou být sečtené až v neděli ráno. Chomutovské náměstí 1. máje se dnes a zítra promění v dějiště hasičské soutěže. Do centra města míří týmy z celé republiky, aby se utkali v náročném vyprošťování lidí z havarovaných vozidel. Akce přinese i dopravní omezení a uzavírky několika ulic a parkovišť. Od 9 hodin proběhne samotné soutěže, které potrvají do 15:30. Souběžně s tím na návštěvníky čeká doprovodný program. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy na šampionátu v Baku udolala v prodlouženém duelu o třetí místo Maďarku Anu Krizaovou a vybojovala svoji první světovou medaili. Na severu Čech bude převládat oblačno až zataženo, během odpoledne dorazí od západu déšť nebo přehánky, srážky se postupně vyskytnou všude, teploty 18 až 21 stupňů C.
10: Je to za tebou, Roberte.
3: Za mnou a je před váma to teprve je teda.
1: Tak, naše šichta začíná, 9. hodina startuje LSD a vy už možná jste taky v práci na té šichtě rychtě. Tak jdeme na to.
11: dávku pracovní prokrastinace. Dan Rakacký, Lucie Šlégr a nejlepší dopolední show na severu Čech. Hit Radio North Music.
0: Je to dopoledne, 9 hodin, 2 minuty, jsme tu s vámi. Věříme, že i vy jste tady s námi, za náma syné šampionu a jízda pokračuje dál.
1: Přesně tak, přátelé, přejmeme vám krásný čtvrteční dopoledne. Máme dneska co probrat.
0: No, jako vždycky, jako každý den. Pozor. A já řeknu jednu věc. Do včera to bylo velice tajné, přísně tajné, nikdo to nesměl vědět. Ale dneska už je to venku a my vám to řekneme za chvíli. Nevíš co, vy?
1: Ne. Necháme to takhle zakulacený.
0: Já to chci nechat jako tajemství. Jako.
1: Dobře. Necháme tak prosím tajemství. Vás, kdo by chtěl znát
0: tajemství?
1: Tajemství. Vydržte s náma chviličku a brzo se ho rozvíte.
0: Je to tajemství, co víme jen my dva. A teď už pojďme rozjet hezky po Severočesku. Jsou tady kabáti.
1: Výborně.
0: Viď? Pořádně to rozpálíme.
1: To se hned začne pracovat.

0: Hit Radio Nord Music, přejeme vám krásný čtvrtek, pracovní týden se nám chýlí ke konci, s váma LSD, Luzka s Danem, ať to rychle utíká, přátelé, s námi a díky za to, že jste s námi.
1: Tak a pojďme na to tajemství, který dneska bylo odhaleno. Hele, já jsem projel bulváry celé České republice a jenom řeknu, tři grácie. Kováčová, Šlegrová, Rosická míří na obrazovku. Sport se vrací na Primu, misky v rolích moderátorek. Prima vytáhla těžké ženské zbraně. Sportovní zprávy pojedou Kováčová, Rosická a Šlegr. No prostě je to úplný internet, je to všude, takže už je to otajněný, už se ví, s kterými kolegyněmi budeš uvádět zprávy sportovní. No.
0: Nevím, proč se kolem toho dělali takový tajnosti. No. Prostě bylo to jako hrozně tajemný. Vy? Klára Kováčová, kdysi Metková, možná si pamatujete, jako více mis, byla druhá, když Lucka Váchová získala titul mis České republiky, takže Klára Metková Kováčová, ta měsíc to držela i před kamarádkama, chudinka to nikde jako nemohla ventilovat. Měla přísný zákaz, takže konečně ona si hlavně oddychla a jsem si, že i Radka Rosická, protože jediný známý jméno jsem doposud byla já už v médiích, takže teď už se to teda ví. Ano, jsme to, my tři budeme moderovat sportovní zprávy.
1: Tak vy tři máte...
0: A co jako?
1: A nic, přesně.
0: A život je dál, chleba levnější nebude.
1: Pozor. Máte společné dvě věci. Za prvé, všechny tři jste krásné, a všichni tři máte za manžela sportovního, jako sportovce.
0: Sportovce. No.
1: A kde kdo si může říct, že to je vlastně atribut k tomu, abyste mohli uvádět zprávy? Jako je to tak nebo není?
0: No to je takový trošku jednodušší názor, protože samozřejmě, a to je vždycky, to je přesně o tom, že jak máš to příjmení, jak to říct, slavnější příjmení,
1: ano.
0: Tak stejně o to máš těžší výchozí pozici. Prostě musíš si to vždycky obhájit tou prací, to svoje jméno, tu pověst, protože přesně si někdo řekne, no jo, tak stačí jim prostě být jenom manželka, dostanou se na televizi, že jo. Ale pravda je jiná, vždycky si to tou prací musíš odmakat a musíš ukázat, že na to máš. Možná o to víc budu nervóznější. Dneska jsem to říkala mému manželovi, říkám, ježiš, já přesně tady tyhle ty názory, no jo. Tak holky prostě manželky, teď jsou na obrazovce, že jo. Říkám, to je přesně ono, člověk se to musí odmakat, musí tam přijít a musí ukázat, že na to máš. O to možná budu víc nervóznější, protože přesně vím, že možná v republice panují občas tyhle ty názory a můj muž mi dneska říká, no to bude mít náš syn stejně, že jo, pokud bude hrát hokej. To je pravda, to jsou prostě bohužel děti i možná ty manželky těch slavných, ať už to jsou sportovci nebo herci, zpěváci, tak těch známých lidí, si myslím, že to mají těžší, protože musí, tu cestu mají trnitější, musí vlastně ukázat, že na to fakt mají a že to není protekce, nebo že to není prostě jenom
1: jasný,
0: díky jménu. Musíš si to prostě odmakat, jako všechno.
1: To není za prachy a tak dále. Tak teďko, mám teda už teďko říct, kolik zaplatil tvůj manžel Jirka Šlegr za to, že můžeš tady vysílat?

0: Lucie jako Enrique Iglesias, ještě kdyby mi tam takhle hezky hrál.
1: Ale my to zařídili.
0: Zpíval do ouška. No, my jsme to zařídili.
1: Ano, teď to všichni potkali.
0: Ale koukám na tebe přitom. A jsi takový...
1: Takový
0: český Enrik tady, v Rádiu Nord Music, samozřejmě vaše LSD. Lucka s Danem. No nejseš tak opálený, no.
1: No nejsem, no. Ale mám tady takovou jednu nejasnost teď, Lucie.
0: Ano.
1: Jak jsme se bavili o té tvé nové moderátorské kariéře jako TV sportovní hlasatelka,
0: ano.
1: Tak mám takovou nejasnost, protože myslel jsem, že to máš zařízený, ale evidentně nemáš, protože pokaždé tě píšou jinak. Někdy jsi šlégr, někdy jsi šlégrová, tak jak to sakra je? Co s tím, jako? Jak jsi... Jsi přeci šlégr?
0: Já jsem už od roku 2015 šlégr.
1: No právě.
0: Jo, takže 11 let jsem šlégr. Akorát oni ty matlalové v tom bulváru prostě mě píšou z ova, no. Ale je pravda, že už vyšla i tiskovka a televize Prima a tam tisková zpráva. A tam jsem jako Lucie šlégr, takže kdo to nepřevzal, nebo si myslel, že jsem to usekl, že už tam není to pokračování, víš,
1: třeba
0: dobrá,
1: někdo to, není to příznivcem, to... nepřechylování. Víš, jsou ta cíle.
0: A co je komu do toho?
1: Nejdžo, prostě jsem šlégr.
0: Prostě jsem do toho. No ne vždycky se nechceš, to přechylování je takový jako, hodně se to bral jako trend, jako móda, jako že to je jako image nějaký. Ale někdy k tomu vedou jako vážnější osobní důvody, který nemusíš vůbec někomu, jako nemusíš se vůbec obhajovat, si myslím. A prostě, když jsem šlégr, tak jsem šlégr.
1: Tak, a teď mi ještě řekni, od jakého roku to je, prosím tě?
0: 2015.
1: Ano, 2015, to je ten rok, kdy byla Lucie na operaci. A je šlégr.
0: Houpe se mi to tam, nejenom, že prsa se mi houpou.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
6: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
7: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Skat. GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Já nový plot mám.
15: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: please, please, don't leave me. Neopouštěj mě, prosím, prosím, prosím, prosím.
1: Jsem tady, neboj se.
0: To je v pořádku s vámi, Lucie s Danem, dopolední show LSD. A teď se budeme bavit o čase.
1: Čas je neúprosný pro nás všechny, ano. Přátelé. Jediná spravedlnost na této planetě. Každopádně já jsem dneska Danovi ráno napsala SMSku. Dane, prosím tě, kdy se mění ten čas?
0: No.
1: Víš? A ty si řekl, ještě je čas, ještě, než se změní
0: no,
1: čas.
0: No, ještě je čas, ale moc ho není, bude to za 14 dní. Zase to bude o týden dřív, stejně jako loni, protože vždycky se čas mění na konci měsíce října.
1: Ano.
0: Ze soboty na neděli. A jelikož poslední říjen letos je v sobotu a v neděli už je listopad, tak to musí proběhnout o týden dřív. To znamená 25. října. Představ si to.
1: Já bych to vlastně, za prvý se potřebuji vyspat, takže bych to uvítala, že bych měla.
0: To se vyspíš.
1: To je všechno pro maminky nebo pracující maminky, nebo maminky, co jim děti špatně spínkají, by měly hodinu navíc, tak to by bylo ideální. Ale já jsem dneska budila synáčka do školy, jo, třeba 6:40. A už je ještě furt byla tma. Ano. A rozumíš, a říkám, ty, kdyby se ten čas posunul, tak je 5:40 a už by vstával do světla. A on mi dneska říká, já ještě nebudu vstávat, ještě je tma, proč mě budíš, když je noc, když je noc. Já říkám, Roničku, už není noc. Už je, a teď jsme mu ráno vysvětlovali s manželem, že už budeme stávat za tmy, jo, že už se budu muset zvykat, že přichází ta zima a tak dále. Tak na nás koukal jak blázen, vůbec tomu moc nerozuměl. Každopádně já jsem to dneska tak chtěla uvítat, kdyby ten čas už se posunul, aby jsme mohli stávat ještě za světla.
0: Tak ještě chviličku vydržte, i vy všichni ostatní, protože potom tedy v neděli ráno ve 3 hodiny 25. října se posune ručička zpět o hodinu na 2, tudíž se bude o hodinu déle spát.
1: No, to je perfektní.
0: A takhle, pro ty, co spí, tak ano, ale ty, co budou v práci, budou o hodinu díl pracovat zase, jako jo. Ale zase budou mít víc peněz, to je taky dobrý, ne?
1: Myslíš?
0: No jasně. To se počítá všechno.
1: To se počítá.
0: No samozřejmě.
1: Všechno se to počítá.
0: Všechno se počítá. No ale vím, že spousta lidí, který to střídání času štve, protože vždycky ano. To je zásah do toho, do těch tvých zvyků, nechce se stávat, seš unavená a tak dále, tak se řešilo, že se to zastaví, že se to stopne, jenže státy Evropské unie se nemůžou dohodnout, jaký čas nechají, jestli letní nebo zimní, každému to vyhovuje jinak a proto to zatím bude pokračovat minimálně do roku 2031, protože se to schvaluje na 5 let dopředu, jako taková pětiletka, a už je to takhle schválený, takže hele, je 26, takže ještě 5 let se to bude takhle dělat, minimálně.
1: A tak já jsem na tom vyrostla, že jo.
0: No my jsme zvyklí.
1: My jsme zvyklí, no. Nám to nějak nevadí.
0: Ale i tak, jako, takže pokud se těšíte na to, že budete o hodinu déle spát,
1: já jo.
0: Tak se dočkáte za 14 dní, anebo si můžete pospat teď klidně. Tady
1: nebo,
0: se dá.
1: Nebo. Chci zas v tobě spát?
0: To taky můžete. Všechno dovoleno. S vámi Hit Radio Nord Music.

0: Hit Radio Nord Music, s váma vaše LSD, přejeme vám krásný čtvrtek, ještě chvilku, takhle hezký babí léto máme dneska, tak si to přátelé užijte.
1: No ale nemělo být už.
0: No ale je.
1: No to je dobře.
0: Tady vidíš, že jak se rosničky pletou.
1: Občas pletou. A taky už víte, to tady padlo dneska, už je to veřejný, že Lucie rozjíždí kariéru televizní sportovní moderátorky.
0: No, tak zase z toho nedělejme takový.
1: No pozor, halo. Ale posluchače to zajímá. Napsal Kuba SMS-ku tady jo? na náš WhatsApp, teda napsal ano. Zprávu na 777-999-958. Dobré ráno, Dane, Lucinko. Lucince gratuluji, že bude vysílat sportovní zprávy v televizi.
0: Děkuji.
1: Přeji hodně štěstí a pozor, obava. Jen doufám, že to neznamená, že přestane vysílat s tebou, Dane, každodenní LSD, protože to by mě hodně mrzelo. Bez vás bych si to nedovedl představit. Kuba.
0: To je hezký.
1: To je hezký,
0: to je milý. Kuba.

0: Vítkovi, yeah, že ho tady mám a že to máme, děkuju, takhle hezký společně všichni. Takže já určitě neopouštím staré známé pro nové.
1: Samozřejmě, to už víme. A zase my doufáme, že vy nás neopustíte, tak, protože my bychom si to bez vás taky nedovedli představit. Ano, děkujeme, že jste.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Mami, víš, že v Bagrparku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagrpark. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagrparku.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
11: Plánujete firemní večírek? Sportovní centrum Metropole Teplice je ta pravá volba. Neomezená kapacita restaurace, skvělá kuchyně, krytá motokárová dráha a 12 bowlingových dráh. Rauty, živá hudba, DJ. Večírek na klíč přesně podle vašich představ. Více na metropoleteplice.cz.
12: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
13: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
14: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
13: A co je Chytrárt?
14: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
13: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.

0: Bundesbanka.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
2: Po reprezentační pauze je tu opět liga.
3: FK Teplice versus SK Sigma Olomouc.
2: V neděli 11. října od 15 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná ve 13 hodin fanzóna na ochozu stadionu pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
4: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
5: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz.

0: Tohle byly All American Reject na Hit Radio Nord Music. Za minutu 10 hodin, to znamená, že za malou chvíli odstartuje další hodina dopolední show LSD, ale teď už je tu Robert a pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Lounech, v Žižkově ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Projíždějte kolem hodně opatrně. A ještě na trase z mostu směrem na Lovosice před Velemínem bude na krajnici probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku. Na síti X také kritizovala banky za růst hypotečních sazeb. Už týden platí vládní regulace cen pohonných hmot. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty podle nařízení ministerstva financí dnes znovu klesne na téměř 47 korun za litr. U benzínu se cenový strop nemění, litr se prodává maximálně za 46 korun. Na dodržování cen dohlíží specializovaný finanční úřad. V Litvínově si o Vánocích zabruslíte i venku. Na Mírovém náměstí totiž vyroste umělé kluziště, zabrusit se na něm půjde zdarma, nebude to ale klasický led, jednat se bude o syntetické ekokluziště, bruslení na něm je bez chlazení a mražení, nepotřebuje tak ani vodu. Dopolední hodiny budou vyhrazeny litvínovským školám. Dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezony, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají Plzeň s Českými Budějovicemi. Na Litvínov se můžeme těšit zítra. Na severu Čech bude převládat oblačno až zataženo. Během odpoledne dorazí od západu déšť nebo přehánky a srážky se postupně vyskytnou úplně všude. Teploty 18 až 21 stupňů Celsia, i když zatím máme v Ústí krásně.
11: Jo, a to je dobře. Krásně pokračujeme dál. Vaše LSD Lucka s Danem, 10. hodina a my ti, Roberta, děkujeme za zprávy, za počasí.
0: Děkujeme.
12: Není zač.
9: První kafe nezabralo. Od toho jsme tady my. Dopolední show Hit Rádia Nord Music s Danem Rakackým a Lucí Šléger.
0: Ano, jsme tady, věřím, že i vy jste s námi. Díky moc za to, že posloucháte, že se to v práci užíváte, díky nám, že vám to utíká.
11: Hlavně, no, ať vám to utíká.
0: No hlavně, samozřejmě. A třeba už vám začíná klučet v břiše, tak za malou chvíli vám poradíme, jak se můžete díky nám najíst zadarmo.
11: A všechno, co je zadarmo, je fajné.
0: A zdravě navíc ještě budete moc jíst.
11: Jo.
0: Tak vydržte. Do té doby muzika, ty největší hity Hauzír, Agnes a teď přichází, pozor Lucie, Menu 5, Cardi B, Girls Like You. Co ty na to?
11: To je takový ten hit, jak mají všichni na svrbách?
0: Ne, to není on.
11: Jak
0: jsi se zamyslela? Pojďme
11: se to dát. A třeba se ho tam někdo vezme na svatbu. Mohl by být na svatbě.
0: Mohl by být.
11: Je krásný.
0: Je krásný.
11: Girls Like You, to je hezký.

0: Hauzír, too sweet, tak sladký jsme tady snad i my.
1: Snažíme se.
0: Vaše LSD, děkujeme za to, že jste s námi, protože bez vás by to tady samozřejmě nešlo. Přejeme krásný čtvrtek.
1: A pojďme teď prozradit, jak se díky Hitrádiu Nord Music můžete najíst zadarmo. Máte dvě možnosti, a to v pondělí, anebo v pátek. A zítra bude co? Pátek.
0: A to zní líp než pondělí.
1: No právě, ano, ano.
0: Ale my vám to tady vzpříjemňujeme právě i v pondělí, na začátku toho z pracovního týdne, aby se nám lépe všem vstupovalo do toho pracovního týdne. No a v pátek už je taková oslavička jenom.
1: No jasně.
0: A my tady pro vás každý pondělí a pátek máme obídek zdarma, protože soutěžíme s Michael's Bistro o poukázku na 1000 korun. Vy hledáte náš tajný oběd, my vám vždycky v pondělí a v pátek dáváme od rána 3 indicie, nějaké pochutiny, nějaké dobroty a vy musíte uhádnout, o jakou dobrotu jde.
1: Je to něco ve stylu, jako u Holcmana, když se ptá, co to je? Visí to na zdi, tiká to a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
0: Každopádně Michaels, hodiny nám tíkají, veď. Už je to dlouho, toho Holcmana, si možná někteří z našich posluchačů nepamatují.
1: Já myslím, že to zná každý tohle.
0: No nemusí.
1: Nemusí, no nemusí. Tak Felix Holcman, když tak.
0: Felix Holcman, když tak si to vygooglete, prosím vás, je to černobílý a...
1: Jo, včera, dnes a zítra. Tak, ale vraťme se k tomu obědu zdarma, takže zítra už odpoledne v 9 hodin nebo po 9 vám dáme první indicie, celkem jsou 3 a vy budete hádat, o jaký tajný oběd se jedná a jeden z vás, jak říká Lucie, vyhraje poukázku do Michael's Bistra v hodnotě 1000 korun.
0: A v Michael's Bistro si dáte dobrý bouly, tuňáčka jste může dát, takos, trhaný maso.
1: Je to zdravý
0: bistro. Jo, není to chlebíček s vajcem a se strouhaným salámem.
1: A s majonézou.
0: A s majonézou.
1: No, to není, takhle
0: prostě
1: ne.
0: Michael's Bistro je zdravý bistro, kde se najíte parádně a hlavně pořádně, protože jsou velký porce. Takže 1000 korun zítra na vás čeká. Zůstaňte s námi, od 9 hodin zítra startuje naše soutěž Tajný oběd.
1: Těšíme se na vás.

0: S váma vaše OSD, Lucka s Danem, přejeme vám krásný čtvrtek, přátelé, doufám, že se máte všichni dobře.
1: My se máme dobře.
0: Protože vás máme, přátelé.
1: Ano, a vy nás máte taky, takže se máme navzájem, to je hezký teda. A protože dneska máme 8. října, tak to je taková zpráva, která teda není úplně důležitá moc, jo? Ale přesto ji řeknu, protože je zajímavá. Lucie, představ si to, dneska je Světový den chobotnic. To je hezký, viď? Je to úplně zbytečná zpráva, ale je taková roztomilá. A proč to říkám? Co se směješ?
0: No, že už máš Světový den úplně každý.
1: No přesně,
0: i chobotnice. Chobotničky z druhého patra.
1: A já mluvím o tom protože na našem Facebooku Hit Radio Nord Music, tam jsou zajímavosti o chobotnicích. Víš třeba to, že chobotnice má 3 srdce?
0: Ta se má.
1: No, má 3 srdce, takže může 3x milovat.
0: Mm-hmm.
1: A další zajímavosti.
0: Může mít 3 partnery. Jediný legální druh na světě, který.
1: A na každého má chapadlo. Představ si to. Je to vymakaný, ta příroda. No, a další zajímavosti tam jsou, takže když se podíváte na náš Facebook, tam se to dozvíte.
0: Ale chobotničky jsou moc důležitý, protože třeba ty nedonošený miminka cumlají, mají u sebe vždycky tu upletenou chobotničku, no, že jo, která jim symbolizuje tu pupeční šňůru. A já se přiznám, že jsem měla doma donošený krásný 4-kilový miminko a stejně porávají takový ty plišový chobotničky s těma chapadílkama a ten náš chlapeček tu chobotničku až do 2 let cumlal, nosil a držel si to její chapadílko jako tu pupeční šňůru až do 2 let. Takže chobotničky jsou důležitý, takže je dobrý, že mají svůj vlastní den.
1: Vidíš to, takže to úplně nebyla zbytečná zpráva, naopak to byla důležitá zpráva. A za malou chvíli dáme další hit. Váš kamarád, Be Mine. Jsme Hit Radio Nord Music.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Šéfe, došel matroš.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
14: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
15: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
14: Na zkušenostech nezáleží. vše naučíme tě my. V klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec. Životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei. Vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
15: Dobrý den. Já mám akutní problém, pane doktore.
16: Povídejte.
15: Řekli mi, že na auto budu čekat půl roku a já už toho mám tik v oku.
16: Sestro, máme tu další čekavku. To je teď epidemie. Napíšu vám recept. Okim, skladové vozy Škoda, i hned k odběru. Přijdete a odjedete.
15: A vedlejší účinky?
16: Jen atraktivní bonusy na skladové vozy.
17: Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.okim.cz.
18: Náš výkup je teď totální hardcore.
19: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
20: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
21: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list. Hey!

0: Tak při tomhle hitu se musí tančit i v práci a hned se tak jako ty nožky poklepávají. Top Loader, Dancing in the Moonlight, hit Radio North Music, Lucka Schlegr, Dan Rakecký a my jsme se tady taky trošku zavlnili teďka, Danečku.
1: No samozřejmě, protože tomu se nedá odolat. A přátelé, představte si, ve Wembley se objevila teplická stopa.
0: A tak to já mám vždycky ráda, když ráda ten severček se takhle jako ukáže, že jsme tady schopni.
1: Aby bylo jasno, bavíme se o fotbale, tak asi víte, že se hraje Liga národů, kde se Čechům moc nedaří, teda nedostali jsme ani jeden bod, ale proč o tom mluvíme? No protože za český repre hraje teplický fotbalista Matěj Radosta.
0: No a ty jsi říkal, že je to tvůj velký, blízký, jako skoro přízeň, bych řekla.
1: No.
0: Jeho, tak to vysvětlím.
1: Takhle, jeho táta, takhle.
0: No tak to je jasný, že neznáš Matěje Radostu, když mu je 25.
1: Já chci ještě k tomu Matějovi. Viděl jsem, on střídal, hraje výborně. Skoro dal góly, jeden teda dal, ten mu neuznali, ale je šikovný, talentovaný a je vědět, že má ještě co říct. Ale pojďme k jeho tatínkovi, protože Radosta, takový jméno obyčejný.
0: Hezký,
1: ale připadá obyčejný, nicméně jeho táta není obyčejný, protože já si jeho tátu Broňu Radostu pamatuju ještě z dob Rádia Agara na Chomutovsku a pamětníci budou znát, protože Broňa Radosta, vynikající DJ, v 90. kde nehrál Radosta, nebyla diskotéka, takže vidíš, toho má tátu disjoke, který teda už to asi nedělá, ale že se to přeneslo jako to DJ-ství na fotbalistu, takže
0: tak Broňa Radosta... Tak on mu pouštěl od malička, zelená je tráva. Fotbal to je hra a Matěj, rozumíš, tančil a šel.
1: Ale tady vidíš, jaký máme šikovný lidi na severu Čech, jo?
0: No teď já jsem...
1: Broňa Radosta, Matěj Radosta.
0: To je líheň, tady je líheň.
1: Mohl bych pokračovat dál, ale jako mě přišlo jako dobrý to zmínit, protože ne každého napadne, že Radosta je vlastně syn toho Broni. Takže...
0: Je to hlavně velký úspěch teplického fotbalisty, že se vlastně podíváš vůbec ve Wembley. No, že
1: hraješ v repre jako vůbec.
0: To je
1: jako
0: krásný, kdo by to byl, řekl, když ten kluk tady vyrůstal.
1: Tepliča, já
0: to
1: jsem úplně strašně hrdý
0: situace.
1: Na to.
0: Každopádně my si teplický fotbal budeme probírat i tady na Hit Radio North Music, protože my žijeme tady samozřejmě naším Ústeckým krajem, naším regionem a k nám dokonce 21. října přijde tiskový mluvčí FK Teplice Martin Kovařík ve středu, protože středa u nás zůstaje třeba a já ho zkusím překecat, jestli by mohl přijít i Matěj Radosta. Ale on mi pořád jako tvrdí, píše, nebo tvrdí, to já vím, že takhle je, oni mají trénink, že jo? Takže oni nemůžou, to je i problém třeba s litvínovskýma hokejistama. Těžko se nám zvou tyto sportovci do našeho studia, protože oni v té době opravdu trénujou a jít na rozhovor pro ně není důvod neúčastnit se tréninku, to by pan trenér nepřežil. Kde je Radosta? A on jel do rádia.
1: On jel do rádia jako na rozhovor v pohodě.
0: Tak to prostě by nešlo. Takže uvidíme, jestli se nám to podaří. Každopádně, když tak to za něj vezme tiskový mluvčí.
1: Nebo pak mám ještě jeden takový nápad.
0: Pozveme tátu?
1: Mohli bychom tátu pozvat, anebo Matějovi zlomíme nohu, nebo je trénink.
0: Ty jsi hnusnej.
1: Přijde na rozhovor.

On pěstuje okurky, ona je nejkrásnější ženou Česka. Dopolední show Hit Rádia Nord Music s Danem a Luckou.

0: 11:15 a tohle byl Sebastián, jeho Barcelona. A milí přátelé, možná to víte, pokud jste fanoušci skupiny Deep Purple, byli v Outu Aréně.
1: Včera.
0: A Deep Purple můžete znát díky tomuto songu legendárnímu. Znáš to, Lucie?
2: To víš, že znám.
0: Tak to jsou Deep Purple.
2: To znají všichni tady na severu.
0: Vznikli v roce 1968, to je teda úplně prahistorie už.
1: Kolik jsi řekl?
0: 1968.
1: 68
0: dokonce.
1: To ani můj manžel se nenarodil.
0: No, já taky nebyl na světě ještě v té době, no. A spousta těch posluchačů.
1: Okay.
0: No a proč o tom mluvíme?
1: To má ještě pořádný koule, víš? To byla ta hudba, která měla pořádný koule.
0: Hej, a proč o tom mluvíme?
1: No, protože včera udělali skvělou báječnou věc. Vystoupili v pražské O2 aréně a během koncertu zahráli Vltavu, Bedřicha, Smetany. Jako takovýhle kontrast, rozumíš?
0: No, slyšíte to, jo? A dovedete si představit, že tahle ta parta hraje Vltavu? Že ne? Tak poslouchejte. Tohle jsou Deep Purple v O2 aréně. Je to trošku jemnější, pravda, no.
1: Je to nádherný.
0: Ale je to pecka. Tak Deep Purple, děkujeme za to.
1: Já mám muziku už z toho.
0: Já taky už, no tak to necháme radši.
3: Vše, co potřebuješ.

0: Hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KickTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kick. Víc než si myslíte.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
10: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
11: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
12: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
13: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun, včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
14: Hit Radio. Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hit Radia Nord Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Schläger a Danem Rakackým, to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Hit Radio Nord Music.
15: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Dan s Luckou ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Hit Radio Nord Music.

0: Tohle je Niko Santos na Hitrádiu Nord Music. Za chvíli 11. hodina, ale už teď přišel Robert. Pojďme na počasí zprávě dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na výjezdu z Ústí nad Labem směrem na Teplice. Dejte pozor na vysypaný náklad na vozovce. Za Bílinou směrem do mostu bude probíhat údržba vozovky a pokud pro nás něco máte vy, zavolejte nám to na 800 900 952.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
0: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
3: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýni obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Hnutí ANO chce nadcházející volby do třetiny Senátu vyhrát a výrazně posílit svůj klub v horní parlamentní komoře. Řekl to první místopředseda ANO Karel Havlíček. Opoziční strany věří, že udrží v Senátu většinu, aby mohli dál blokovat a brzdit záběry vlády ANO, SPD a motoristů. Češi znovu pomáhají uklízet přírodu. Do podzimní části kampaně Ukliďme svět se napříč republikou zapojilo přes 8 tisíc dobrovolníků. Je to mnohem více než v loňském roce, jak říká koordinátorka akce Veronika Andrlová-Zítková.
10: Letošní podzimní vlna Ukliďme svět překonává výsledky z loňského podzimu. Počet úklidových akcí vzrostl o třetinu a do terénu vyrazilo zhruba o 1000 dobrovolníků více. A zatímco v loni pozbírali necelých 15 tun nepořádku, letos už váha ukazuje přes 21 tun.
1: Do podzimních úklidů se výrazně zapojily také školy. Děti a mladí lidé do 18 let tvořili 8 z 10 registrovaných dobrovolníků. V Kanadě můžete vaše zaflákaná kola umýt myčce. Myčka kol je cyklistům k dispozici u dopravního hřiště. Bicykl můžete pohodlně umístit do stojanu a vy toho nemuseli držet a mohli se plně věnovat mytí a navíc je k dispozici úplně zdarma. Prezident fotbalové federace FIFA Gianni Infantino navštívil Českou republiku, kde se sešel s vrcholnými představiteli domácí asociace, zástupci vlády a španělskými trenéry reprezentace. Společně řešili mimo jiné finanční podporu projektů a rozvoj tuzemského fotbalu. Na severu Čech bude převládat většinou oblačno až zataženo, během odpoledne dorazí od západu déšť nebo přehánky, srážky se postupně rozšíří na celou republiku, teploty 18 až 21 stupňů. Celou, no.
11: Celou.
1: Já jsem to chtěl jako prodloužit, aby to bylo fakt celou
12: až na Moravu, Slezko.
1: No, teploty 18 až 21 stupňů, alespoň zatím.
12: A teploty
1: zatím
12: jsou příjemný.
11: Zatím ano.
1: No, ty přejde humor.
11: Nejce brzo.
8: První kafe nezabralo. Od toho jsme tady my. Dopolední show Hit Rádia Nord Music s Danem Rakackým a Lucí Schläger.
12: No my samozřejmě pokračujeme 11 hodin vaše LSD, tady Lucka s Danem a my víme, tady s Danem, že lidé jsou spolu, i když nechtějí. A my známe ten důvod.
11: A za chvíli.
12: Tak se na něj počkejte.
11: Vám
12: stojí to za to.
11: Samozřejmě, abyste věděli.
12: Že jsou spolu lidi a nechtějí spolu být a jsou spolu. No,
11: třeba se to týká i někoho z posluchačů, jako. Třeba se v tom najdete. Za chvíli.
12: Bojím se, že ano.
11: Já taky.
12: Tak
11: a tady už je první hit a přichází One Direction, Story of My Life.
12: To je takový ze života.
11: Taky, pojďme.

0: Daj Daj, Shakira, Burna Boy, Daj Daj, hymna fotbalového mistrovství, vzpomínáme na to, jak nám to nešlo, jako fotbalistům našim tam bohužel. S vámi Hit Radio Nord Music, dopolední show LSD, Luzka Šlégr, Dan Rakacký, přejeme krásné dopoledne.
1: Je pravda, že ty naši fotbalisté už dlouho neměli žádný hezký
0: neskórovali
1: úspěch.
0: Moc dlouho, no. Bohužel.
1: No, pojďme na ty neúspěchy, pojďme v nich trošičku pokračovat.
0: Pojďme na to, no.
1: Když my jsme většinou jako feel good radio, jo, my jsme jako většinou dobře naladěni, ale teď, přátelé, teď trošku jako pojďme do té reality toho života. Záhada, proč lidé drží spolu nefungující manželství? Už se to ví, už je to jasný, už je to venku. Vztahy držej spolu kvůli dětem.
0: Takhle, takže oni spolu nechtějí být a nemusí to být manželství třeba, může to být jenom vztah, ale díky tomu dítěti to jako drží, jsou spolu, jo, že se...
1: Probíhal průzkum mezi 2000 ženatými a vdanými dospělými lidmi a ten ukázal, že téměř polovina z nich uvedla jako jeden z hlavních důvodů, proč jsou ty lidi spolu, že to jsou právě ty děti.
0: Hele, já musím to potvrdit, já když se podívám do svého okolí, znám pár takových případů, kteří jsou spolu jenom kvůli dětem, ale vem si to, že to musí strašně jako náročný být, jako nechtít být spolu a jste spolu, jako sdílíte to domácnost, teď nemáte se rádi a přesto jste spolu.
1: Já teda si myslím, že většina naší generace takhle vyrostla. Rozumíš, za komunismu se rozvádět skoro nesmělo, nebo nebylo to úplně fajné, takže já si myslím, že si vzpomeneme všichni na svoje dětství nebo na spolužáky ze základky, tak spousta rodin vydržela to, co by už prostě podle mě dneska ty mladí lidi v životě nedali a ty prostě lidi drželi jenom proto, aby si sousedi neřekli, ona je rozvedena, ukažme si na ní, to teda jako,
0: no, to jo, no. Takhle to
1: soura.
0: Bylo. No, tak já jsem chtěl říct běhra, ale ty
1: to tak to je stejný, ne?
0: To je to samý, no. Takže to je ten případ toho, že ten vztah pohromadě drží dítě. Je to tak. A pojďme se na to podívat obráceně. Znám i takové případy, kde by muž a žena chtěli být spolu, ale nejde to přes to dítě.
1: Jakože to dítě nedovolí těm lidem se spárovat?
0: No, protože to dítě je příčinou toho, že nemohou být spolu. Jo, oni by chtěli, ale to dítě toho příčinou, že nemohou být spolu. Víš proč?
1: To máme s manželem doma. On už se odstěhoval do vedlejšího pokoje.
0: Tak pojďme ještě jednou.
1: Tak proč?
0: Musí se ptat proč, jo. Já to řeknu ještě
1: proč? Jednou.
0: Takže
1: nevím,
0: dva
1: co na
0: lidé
1: nevím,
0: chtějí být spolu, ale ano. Nemohou, protože mají to dítě, no, protože to dítě je souseda. Tak nemohou být spolu.
1: A těch je prý taky hodně,
0: no
1: těch levobočků.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na pozimní večer. Letní pocit s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: put your hands up. To znamená ruce nahoru v práci, přestaňte pracovat, ruce nahoru, put your hands up. Florida, David Guetta s vámi, dopolední show LSD.
1: Co teďka ty řidiči autobusu a co ty cestující, co teďka chudáci tam jedou?
0: Tak chvilku bez držení, no. To se taky dělá na kole, i v autě. Tak, Lucka Zdane s vámi, dopolední show LSD. A pojďme se vrátit k tomu, že nefungující vztah drží pohromadě děti.
1: Teď jsme tady rozmíchali těžké téma, které s vámi, přátelé, hnulo, protože opravdu se podle průzkumu prokázalo, že zhruba polovina lidí jsou spolu jenom kvůli dětem, nebo drží manželství kvůli dětem.
0: Tak, tak.
1: Na 3 7 3 9 9 5 8 jste se začali zapojovat. A některé příběhy mi přijdou teda velmi silný. Napsala nám Alenka z Litoměřic. Ahoj LSD, doma jsme to tak měli. Máma s tátou byli kvůli nám do mých 18. Nejhorší roky života. Neustále ticho, napětí a přetvářka. Děti nejsou slepé. Lepší 2 spokojení rodiče od sebe, než 2 nešťastní pod jednou střechou.
0: To souhlasím, Alenko, teda, no, to souhlasím.
1: Alenko, souhlas. Petr napsal, čau LSD, podle mě v tom děti často hrají jen roli výmluvy.
0: To je taky možný, ano.
1: Lidi se prostě bojí změny. Hypotéka, rozdělování majetku, strach ze samoty a soudu o střídavku. Tak si řeknou, počkáme, až děti vyrostou a mezi tím vedle sebe žijí jen jako 2 spolubydlící. Smutný, ale realita.
0: Tak jo. No,
1: no to, tak, tak to je takový...
0: To je smutný a přidala se i Zuzka. Já mám jednu známou a ta přesně takhle žije se svým partnerem, žijí spolu v jedné domácnosti a fungují jako rodina kvůli dětem, ale přitom má každý z nich nové partnery. Já sama si nedokážu představit, že jsem tedy hrozně majetnická a nedokážu si představit svého chlapa někde jinde, natož abych s ním žila v jedné domácnosti a věděla, že má jinou.
1: To je velká odvaha, že prostě vlastně zůstaneš...
0: No, je to... Je to divný. Jak to bylo v té první SMS-ce nebo v té zprávě? Jako je to super mít 2 fungující rodiče a vidět tu radost. Takhle by to mělo být. Co?
1: Jsem z toho úplně rozesmutnila z tohohle tématu.
0: Tak za chviličku dáme veselý
1: písničky. Pojď mě rozveselit, pojď.
0: Veselý písničky, za chvíli Offenbach, vydržte.
1: Tak jo.
2: Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Potřebujete přepravit nábytek, techniku, materiál, vybavení nebo objemnější náklad? Jsme tu pro vás s dodávkovou dopravou Fiatem Ducato Maxi. Převezeme, co chcete.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
6: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
15: Viděl jsi to?
16: A co, jako?
15: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
16: No má bejt.
15: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
16: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
15: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
16: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
17: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
18: Já jsem nevinnej.
19: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
20: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
21: Bacha, Benka.
20: Z vězeňského prostředí.
22: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
20: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
23: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, taky Miraj. Vzpomenej si ještě.
1: Já jsem pořád smutná z Evy Farný a z jejího oficiálního oznámení rozchodu, rozvodu s manželem. A ještě jsem to nespracovala. Už je to týden skoro a pořád zpracovávám. Takže doufám, že si vzpomene i Eva, jaký měl
0: Ale já si myslím, že ta písnička je právě o tom. Myslíš? Ta vyšla ještě dřív, než se rozešli, pak to vyšlo na světlo světa a tam to je, že se neumí milovat a tak dále. Já to v tom vidím. Dobře. S vámi dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký, Hitrádo Nord Music a Lucie, není med jako med a zajímalo by mě, kdo si tohle koupí. Představ si to, že si koupíš pohřební med.
1: Prosím.
0: Hřbitovní dokonce. Víš o tom, že já jsem to nevěděl. Já jsem to nedávno dozvěděl, že existuje hřbitovní med.
1: To se tak pouze jmenuje, nebo...
0: Ne, to je... To má svůj důvod.
1: Speciální úl, který sídlí na hřbitově.
0: Ano.
1: No, jako vážně?
0: Je to vážně tak. Všímaví včelaři si totiž všimli toho, že na hřbitovech jsou květiny. Často, čerstvé a pořád.
1: Ano.
0: A tak zkusili tam dát úly. Fakt? Já si nedělám legraci.
1: Je to morbidní,
0: viď?
1: A ti tak řekli něco morbidního.
0: Dali tam úly a ty včeličky se činily a ten med byl skvělej. Takže vznikl takzvaný hřbitovní med.
1: A má to i takhle tu etiketu na tom, na tom sklad? Hele, nebude Halloween, teďka dušičky, to se bude hodit.
0: To by se hodilo,
1: víš? Med bude na dračku.
0: No ale vážně, jako napadlo by tě hřbitovní med?
1: Takhle, víš, co mě napadlo? Je to teda taky morbidní. Když jsem s manželem začínala randit, to je před 16 lety, tak mému nejmladšímu prostřednímu synovi, teď už prostřednímu, tenkrát nejmladšímu byl prostě miminko. A já jsem chodila s kočárkem a kousek od toho bydliště, kde jsme začali společně žít, byl hřbitov. Teplický hřbitov.
0: Ano.
1: A já jsem chodila s tím kočárkem vždycky jezdit na ten teplický hřbitov, protože to moje dítě bylo hrozně úzkostný a kde jaký auto, nákladňák, on se hned zbudil v tom kočárku.
0: Aha.
1: A na tom hřbitově je klid. Ticho, rozumíš, tam ho neměl kdo vyrušit. Takže já chodila asi rok s kočárkem tak po hřbitově a tam jsem vozila kočárek.
0: Takže kvůli prosím tomu klidu, tak.
1: Kvůli tomu klidu. No. A vlastně četla, už jsem tam měla ty náhrobní kamy načtený a tam si jako prostě jsem se projížděla mezi náhrobkama s kočárkem. No normální lidi jdou do parku a chodila na hřbitov.
0: Takže nejenom, že je hřbitovní met, ale ono je i hřbitovní dítě.

0: Hit Radio Nord Music, s váma vaše LSD, Lucka s Danem. Díky za to, že jste zase dneska, nebo doufáme, že jste zase dneska byli s vámi, s námi, my s vámi.
1: No, my jsme byli s
0: nejvyšší
1: vámi
0: čas.
1: A vy jste byli s námi.
0: Nejvyšší čas.
1: Nejvyšší čas, Lucie. Lucia pápa. Je to tak. Za malou chvíli vás čekají srdcovky, taky nezapomeňte na naší odpolední show, která se mne padla. Katka Kamil se na vás těší už teď. No a my opět zítra o 9.
0: Na značkách.
1: Na značkách zde, na Hit Radio Nord Music.
0: A zítra už je pátek, přátelé, takže zítra nám to bude všem hned.
1: To oslavíme.
0: Od ruky.
1: Snad ti to bude líp teda zítra. Krásný den, ahoj.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
5: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte

0: Banka.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
4: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Naše pauza sice skončila, ale...

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Lounech, v Rybalkově ulici bourala dvě osobní auta, projíždějte tam hodně opatrně. A ještě na Litomířicku mezi Klapím a Libochovicemi bourala taktéž dvě osobní auta, i tam dbejte zvýšené opatrnosti. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo M-ko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. Úřady evidovaly bezmála 368,5 tisíce uchazečů o práci. Počet volných míst proti srpnu narostl o 5 tisíc na 104 tisíce nabízených pozic. No a na jedno volné místo tak připadá v průměru 3,5 uchazeče o práci. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Šéfka státní kasy chce, aby opatření platilo od příštího roku. Banky kritizuje za růst hypotečních sazeb. Do podzimní části kampaně Uklidme svět se napříč republikou zapojilo více než 8 tisíc dobrovolníků. Je to mnohem více než v loňském roce, doplňuje koordinátorka akce Veronika Andrlová-Zítková.
7: Letošní podzimní vlna Uklidme svět překonává výsledky z loňského podzimu. Počet úklidových akcí vzrostl o třetinu a do terénu vyrazilo zhruba o 1000 dobrovolníků více. A zatímco v loni pozbírali necelých 15 tun nepořádku, letos už váha ukazuje přes 21 tun.
6: Do podzimních úklidů se výrazně zapojily také školy. Děti a mladí lidé do 18 let tvořili 8 z 10 registrovaných dobrovolníků. Teď se podíváme k nám.
2: V Teplické knihovně si můžete nově půjčit knihy bez pomoci knihovníka, a to díky samoobslužným výpůjčním terminálům. Jeden je v oddělení pro dospělé a druhý v dětském. Odbavení je tak rychlejší a prostřednictvím terminálů můžete vypůjčené tituly i vrátit. Knihovníci tak mají více času věnovat se zákazníkům a pomoci jim s výběrem titulů.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Na severu Čech dnes bude převládat oblačno až zataženo, během odpoledne dorazí od západu také déšť nebo přehánky, teploty 18 až 21 stupňů Celsia.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: No jo, hezký poledne, tady jsou 2 minuty po 12. hodině, s vámi Kubo Urban, no a dnešní čtvrteční srdcovky. Tedy písničky, které jsme kdysi dávno znali, jako skoro na spaměť. Hrali nám i rádia, z CDček, na diskotékách, všude se to na vás valilo, no a pak se nám možná na čas vytratili ze života, ale od toho jsme tady, aby jsme vám je připomněli. Dneska třeba, pozor, CC Catch, Max, Manic Street Preachers, ale taky jednoho dnešního oslavence, jo? To si zatím nechám jako sladký tajemství. No a samozřejmě bude prostor i na vaší srdcovku, nebojte se. Tak čím začneme? Rok 2001. V době, kdy jsme si písničky ještě posílali tak maximálně přes Infraport a trvalo to asi tak 15 minut, tak Atomic Kitten si vypůjčili jednu písničku, která se jmenuje Eternal Flame. No a schválně, kdo z vás si ji ještě pamatuje? 777 937 777, vysílejte se mnou, tady jsou čtvrteční srdcovky.

0: Atomic Kitten Eternal Flame. Mimochodem ani tohle nebyla původně jejich písnička, protože už v roce 1989 tuhle melodii proslavili The Bangles. No a u předělávek dneska určitě ještě zůstaneme. Jsou to srdcovky?
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: A tentokrát, přátelé, pojďme zamířit do roku 1992. Mám na vás otázku, na kterou doufám, že jako odpověď je jasná. Seriál MASH. To jsme všichni viděli, alespoň jeden díl, že jo. Oni to naštěstí dávali neustále zas a znova. Hockey Pierce, jo, Radar, Vojenská nemocnice. Ale hlavně ten slavný motiv ze seriálu MASH. No a právě ten si vzali do parády v roce 1992 Manic Street Preachers a udělali z něj jako velmi pěknou kytarovou záležitost. No a hned potom kytary vystřídají tady u nás na Hitrádiu syntezátory 90. léta, vlastně možná trošku ještě vibe 80. let a přesuneme se do doby, kdy se na diskotékách nosila saka s takovými vyhrnutými rukávy, jo. CC Catch totiž budeme hrát, jedna z velkých hvězd evropského tanečního popu. Za jejímž úspěchem tehdy stál producent Dieter Bohlen, který samozřejmě je spojený celoživotně s Modern Talking. Ale nejdřív začínáme kytarově, trochu seriálově, Tem from MASH a Manic Street Preachers a za pár minut v srdcovkách taky CC Catch. Pojďte s námi vzpomínat na hudbu, na kterou jste možná zapomněli.

0: Jojo, osmdesátky se vším všudy. See, catch. Heartbreak Hotel. A ten vliv modem talking je tam teda jako hodně slyšet. Posloucháte srdcovky, hity, na které jste možná zapomněli, ale my vám je pravidelně, každý všední den po 12. hodině, přesně v poledne, velmi rádi připomeneme.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No a přátelé, teď už to bude o jednom oslavenci, protože dneska je 8. října a svoje 41. narozeniny slaví Peter Gene Hernandez, tedy Bruno Mars. Přezdívku Bruno dostal už jako malý kluk, protože prý připomínal slavného wrestlera Bruna Sammartina. No a Mars? To si později přidal sám a vlastně ten důvod úplně nikdy nezdůvodnil, ale na druhou stranu proč, že jo? Může to být podle tyčinky, nebo to může být podle planety. Takže dneska slaví chlapík, který má na kontě jedny z největších popových hitů posledních let. A my mu samozřejmě popřejeme stylově, protože každý hudebník má vždycky radost, když zahrajete jeho píseň, jo? Takže vybíráme Treasure právě teď, rok 2013, jestli se nepletu, a vzpomínka na skvělýho Bruno Marse dneska jako přání k narozeninám.

0: schválně, kdo si ještě pamatuje, jak na tohle tancoval? To jsou devadesátky jako vyšitý. A naše srdcovky jsou barevné, jsou o vzpomínkách, takže jsme tady dneska měli ploužák, kytarovku, ale i tuhle energickou taneční vypalovačku.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Max a No More, I Can Stand It. To je přesně ten typ písničky, u které vám okamžitě naskočí vzpomínky na devadesátky. Během prvních pár vteřin si to tak jako promítnete, co jste tak jako zhruba dělali. Mně se u toho vybaví i hitparáda ESO, teda jako sobotní, víkendová, hele, to tam dávali neuvěřitelně často. No nic, přátelé, pět srdcovek máme za sebou, ale ještě nekončíme. Jedna srdcovka totiž vždycky patří vám, no a dneska ji můžete vybrat, na co máte náladu, na co máte chuť, na co máte vzpomínky, jestli se vám třeba vybavila nějaká srdcovka, kterou byste chtěli v našem vysílání slyšet, šup, jdeme na to. Telefon 777-937-777, napište, nahrajte hlasovku, budu moc rád a za chvíli se na to podíváme.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky
10: CZ.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Dobrý den, já mám akutní problém, pane doktore.
16: Povídejte.
15: Řekli mi, že na auto budu čekat půl roku a já už toho mám tik v oku.
16: Sestro, máme tu další čekavku. To je teď epidemie. Napíšu vám recept. Okim skladové vozy Škoda i hned k odběru. Přijdete a odjedete.
15: A vedlejší účinky?
16: Jen atraktivní bonusy na skladové vozy.
17: Okim. Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.okim.cz.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Linkin je práve teď u nás na Hit Rádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my si dáme ještě takový dozvuk srdcovek, který je vždycky přesně podle vás, to znamená dáváme 5 plus 1 srdcovka, no a tu poslední můžete ovlivnit, jo? 777-937-777, na co máte chuť, co vám to dneska třeba vyvolalo, nějaký konkrétní vzpomínky. Já tady mám jednu krásnou zprávu, jo? Ona je dlouhá, ale je krásná a na konci pochopíte, co budeme hrát.
3: Jsem každodenní posluchačka, věrná posluchačka Hit Rádia vašeho a devadesátek, hlavně v práci. To prostě bez toho pracovat nemůžu. A já bych si přála dnešní srdcovku, jestli by se zahrál něco od Bee Gees. Tyto bráchové jsou úplně opomíjení v éteru. A vůbec se nikdo nikde nehraje. A myslím si, že by to udělalo kde komu radost. A když to splníš, budu moc hrozně ráda. Přeju pěkný den a hodně, hodně, hodně moc krásných písniček. Ahoj, Marta.
0: Marti, já tě moc zdravím. Děkuju za tuhle krásnou zprávu, no tak je víc než jasný, co budeme hrát, že jo? Protože jestli ti to udělá takovou obrovskou radost, tak Bratři Gibové nesmí chybět, jo? Tohle je Horečka sobotní noci, možná si vzpomínáte. Ano, Bee Gees tam naspívali zcela zásadní soundtrack a tohle je Night Fever. Právě teď, srdcovka, podle vás.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

0: Latranen a Ray Dalton. Ve 3/4 na jednu posloucháte Hit Radio a dobře děláte. Víte, co nás čeká o víkendu? Co o víkendu? Už vlastně zítra. No jo, volební místnosti se otevřou. Nezapomínejte na to, naplánujte si celý ten program, nebuďte jako prezident. No a co se týká dalších zpráv ohledně volebních místností, otevření a tak dál, to všechno pro vás chystáme na jedničku, to znamená v dalších čerstvých zprávách, které tady budou už za 15 minut. No a hudebně, třeba Cyril anebo Evanescence.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
6: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
5: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Commerce banka.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
4: Všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte, Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
6: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: Posloucháte Hit Radio, Shawn Mendes, Mercy a další velké hity i za chvíli, třeba Guru Josh Project a Infinity. Co se děje na silnicích?
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Bílině v Pražské ulici bourala tam dvě osobní auta, projíždějte hodně opatrně. Ještě jde osmička mezi 89. a 90. kilometrem. Směr na Německo bude v levém pruhu probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: šíříme
7: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýni obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zítra ve 2 odpoledne se otevřou volební místnosti. Rozhodovat budeme o novém složení obecních zastupitelstev a části republiky také o senátorech. Po uzavření volebních místností v sobotu ve 14 hodin se pozornost přesune ke sčítání hlasů. Pokračuje mluvčí statistiku Jan Cízlar.
13: Důležitá při zpracování je především bezchybnost předávaných výsledků, ne rychlost zpracování. Členům okrskových volebních komisí vždy zdůrazňujeme, aby při práci nespěchali a postupovali v souladu s metodickými pokyny. Kvalita má tedy rozhodně vždy přednost před rychlostí.
12: Jako první dorazí data z menších obcí, největší pražské části mohou mít sečteno až v neděli ráno. V každém kraji by měla vzniknout krizová centra pro první pomoc při duševních potížích. Lidé by je mohli využívat i bez doporučení lékaře. Do konce roku 2028 by měla být v 5 z nich. Vznik center je i součástí letos aktualizovaného Národního akčního plánu pro duševní zdraví do roku 2030. Nikola Bartuňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6-3, 6-0 a postupuje poprvé do semifinále turnaje ATP. 20-letá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou finalistku za 67 minut. Teď ještě pohled k nám.
1: V Teplicích můžete nově parkovat v uzavřeném areálu dopravních podniků v ulici Emilie Dvořákové. Celkem je zde k dispozici 41 míst, která lze využívat dlouhodobě. Cena pod nájmu je 900 korun měsíčně bez DPH. Parkovat tam můžou jak osobní auta, tak dodávky a nákladní vozidla do 3,5 tuny. Cílem je uvolnit místa ve městě pro osobní auta.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Na Ústecku bude dnes převládat oblačno i zataženo, během odpoledne dorazí od západu déšť nebo přehánky a srážky se postupně vyskytnou všude, teploty 18 až 21 stupňů.
0: Tak hezké odpoledne, já jsem Kuba Urban, máme po 13. hodině, ladíte Hit Radio, no a za chvíli nás čeká jedna velká revoluce. Hit Radio. Já vám o ní popovídám za pár minutek, mezi tím si zahrajeme velké hity Beyoncé, Mark Amber a ze všeho nejdřív Guru Josh Project.

s Markem Amborem přejeme dobré odpoledne. My jsme Hit Radio a představte si, že si koupíte letos lístek na koncert Freddieho Mercuryho. A teď pozor, nemyslím tím žádný revival, nemyslím tím žádného imitátora. Prostě na pódiu, přijdete tam a na pódiu je kompletní kapela Queen. Je tam živý Freddie Mercury, tak jak si ho pamatujete. Jenomže vlastně není úplně živý, ale je digitálně vytvořený. Tak přesně na tom teď pracuje jedna britská společnost, jmenuje se Unit One. Získala investici, jakože fakt velkou, 430 milionů korun. A chce vytvářet koncerty s hyperrealistickými avatary slavných muzikantů. Něco jako vele úspěšná show ABBA Voyage, jenomže levnější a dostupnější. Třeba s živou kapelou, velkými obrazovkami a hlavně možností pořádat koncerty na různých místech světa. A proč jsem začal s tím Freddie Mercurym? Hodně se mluví třeba o tom, že bychom mohli znovu zažít to legendární vystoupení Queen na Live Aid. Tohle známe všichni. To je husí kůže, jo? A teď si představte, že bychom to zažili úplně naživo. Tak mě celkem zajímá váš názor, jestli byste šli na takovýhle koncert. A nebo vás to vlastně vůbec nezajímá. 777-937-777, klidně vysílejte se mnou a dejte mi vědět, jestli byste si koupili lístky. Jsou kapely, na které už dneska nemůžete jít, pak jsou kapely, na které můžete jít úplně v pohodě, třeba Činasky. Stejně jako já, právě teď. Hit Radio je s vámi a přeju vám krásné odpoledne.

0: My jsme Hit Radio, tohle Katy Perry a za pár minut samozřejmě další muzika. Všimli jste si, že se zase čím dál tím víc mluví o Bitcoinu? To je zleva zprava. A možná si říkáte, jak se vlastně takový Bitcoin kupuje, a jestli vůbec tomu musíte si kvůli tomu třeba zakládat nějaký speciální účet na nějaké burze nebo tak něco. Jako osobně tomu vůbec nerozumím, ale vím, že nic takového si zakládat nemusíte. Třeba Partners banka umožňuje nakoupit Bitcoin přímo ve vaší mobilní aplikaci, v té bankovní aplikaci, kterou máte, je to velmi jednoduchý. A teď mají ještě speciální akci, kdy si založíte účet a zadáte kód BTC500, tak rovnou dostanete 500 korun na účet, které můžete využít k vyzkoušení nákupu toho Bitcoinu, jo. Takže pokud vás to zajímá, jak to funguje, stáhnete si aplikaci Partners banky a při zakládání účtu použijete ten kód BTC500. No, Partners banka, Bitcoin jednoduše přímo v mobilní a bankovní aplikaci, což si myslím, že může být pro řadu z vás velmi, ale velmi přesvědčující argument. Je nová verze slavného hitu Insomnia. Tohle je Bebe Rexha a Faithless New Religion a uslyšíte to už za chvíli.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
9: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
8: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
10: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
12: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: hosti, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
16: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
14: A co je Chytrárt?
16: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
14: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
17: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt. Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.

0: Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio North Music.
1: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
2: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
0: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hit Rádio. Zlepši si náladu.

oživená klasika. Insomnia, Faithless, ve verzi od Bebe Rexha, jmenuje se to New Religion. Posloucháte Hit Radio, dobré odpoledne. Tak můžu vám říct jednu věc. 5 let čekání je u konce. Protože my už to víme, vy se to dozvíte zítra, ale tak jako můžu napovědět, že jo? Kapela Krištof totiž chystá nové album a jestli patříte mezi její fanoušky, tak byste si rozhodně zítra měli přivstat, jo? A poslouchat naší snídaní šampionů od 6 do 9, protože osobně k nám dorazí Richard Krajčo a dorazí právě s tou novou deskou a představí ji přímo ve vysílání a vy dokonce uslyšíte ty nový písničky mezi prvními. Je tam 11 skladeb, je tam spoustu velmi zajímavých hostů a Richard říká, že je to prý dosavadní vrchol kapely Krištof. Navíc, já jsem to teda spočítal, jo. Příští rok vypadá to, že Richard Krajčo oslaví 50, jo. To tak vychází matematicky. A myslím si, že nám zítra ráno ve vysílání řekne ještě něco velkého. Tak proto poslouchejte od 6 do 9 snídení šampionů zítra s naším hostem Richardem Krajčem a jestli budete mít otázky, tak si je připravte a položte je.

0: Ed Sheeran dohrává právě teď lehce před 3:15 a my jsme odpoledne, my jsme Hit Radio. Mimochodem, potkali se ne u Kolína, ale u Hradce Králové. Myslím tím Eda Sheerana a Evu Farnou, jo, to byl ten slavný moment, kdy Ed Sheeran chtěl fotku s Evou Farnou, nikoliv Eva po Edovi. A tak si je dáme, víte co, hezky za sebou. Ed už dohrál, ale Eva nás čeká už za chvíli.
1: Plánujete ples, večírek, narozeniny, svatbu, konferenci, školení, kurzy a tak dále? Jsme tu pro vás. Naše úžasné moderní prostory plné technologií jsou za babku.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.
13: Po reprezentační pauze je tu opět liga.
14: FK Teplice versus SK Sigma Olomouc.
13: V neděli 11. října od 15 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná ve 13 hodin fanzóna na okuzu stadionu pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
15: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
16: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Já vám tak závidím, že nejste tady ve...

0: Hele, já si udělat kafe, už se s váma nekamarádím. Čau.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Další velké hity vám na Hitrádiu dáme už za chvíli, to znamená po 14. hodině. A slíbit vám můžu třeba Pretenders nebo taky Sunrise Avenue. Bude toho víc než dost? No ale sledujeme, co se děje na silnicích po celé republice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Chomutově, tam je kvůli hasičské soutěži uzavřeno náměstí 1. máje a také ulice Chelčického, u Městských mlýnů a Hálkova. A ještě na trase z Mostu směrem na Lovosice před Velemínem bude na Krajnici probíhat údržba. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Bundesbanka.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv a přeje Lucie Daňková. Komunální volby začnou přesně za 24 hodin. Jak správně křížkovat, aby byl hlas platný? Možné jsou tři způsoby, popíše mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
3: U senátních voleb je to jednodušší, vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek pak vložíte do úřední obálky. Třetina majitelů domů nedodržuje povinnou lhůtu kontrol komínů. Nejčastěji nevědí, že ji musí dělat. Někteří si myslí, že ji nepotřebují, respektive, že je příliš drahá. Ukázal to průzkum, podle kterého komíníci při kontrolách technických stavů komínů loni odhalili tisíce závad, které mohly způsobit požár nebo otravu oxidem uhelnatým. Ve Francii dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovaly odpadkovými kontejnery vstup do jednoho z pařížských lycejí. Policie proti nim použila slzný plyn. 375 škol je dnes opět zcela nebo částečně uzavřeno. Teď pohled k nám.
5: Archeologický výzkum v Předlicích na Ústecku odhalil část sídliště, které dokládá opakované osídlení polohy už Dírnického potoka. Našly se artefakty staré zhruba 2000 let a vy si je můžete prohlédnout jako exponát měsíce října v Ústeckém muzeu. Podobné předměty se v regionu objevují jenom zřídka.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
5: Na Ústecku bude dnes převládat oblačno i zataženo. Během odpoledne dorazí od západu déšť nebo přehánky a srážky se postupně vyskytnou všude. Teploty 18 až 21 stupňů.
6: Dvě hodiny odpoledne, Kuba Urban s vámi, posloucháte Hit Radio. No a za chvíli se podíváme k vám domů, co se tam asi tak poslouchá za muziku. Hit Radio. Protože to prý strašně rozhoduje o tom, jestli máte kvalitní vztah.

0: Máme 11 minut po druhé odpoledne. Odpoledne u nás na Hit Radio. No a jako váš hudební společník za pár minut třeba Miraj, Imagine Dragons. No ale teď prosím vás ruku na srdce.
1: Jo.
0: Pojďme být upřímní na sebe. A hlavně ke mně teda, protože budu potřebovat vaší spolupráci na 777-937-777. Ke mně se dostal totiž jeden dost zajímavý průzkum. A mě zajímá, kdo u vás doma vybírá muziku. Jestli jste to vy, pánové, anebo naše drahé polovičky. Protože já teda znám páry, které se shodnou úplně na všem. Třeba kam na dovolenou, co k večeři, není to problém. Ale jakmile se pustí muzika, jakmile se pustí rádio, tak ten druhý už hledá sluchátka, aby si pustil něco svýho. Jako nemusím chodit zase až tak daleko, to je klidněji u nás doma takhle. A vědci teď zkoumali nějakých přes 300 párů a zjistili celkem zajímavou věc. Partneři mají často podobnější hudební vkus, než by se čekalo, jo. A manželé obzvlášť. A ti, kteří poslouchají stejné oblíbené interprety, tak prý mají o dost bližší vztah. A tak mě dost zajímá, jaké je to u vás doma. Jestli s partnerem posloucháte stejnou muziku, nebo vlastně úplně rozdílnou, jo. Máte třeba doma milovníka metalu a vedle něj třeba fanouška Heleny Vondráčkové. Proč ne? Dejte mi vědět. Napište, vemte telefon, nahrajte klidně hlasovku 777-937-777. Napište mi i, co posloucháte vy, co váš partner a kdo nakonec vyhrává takový ten souboj, když si máte pustit někde jako rádio nějakou muziku třeba jako společnou, jo. Takže klidně přidejte i nějakou historku, protože věřím, že toho je víc než dost. Tak čekám na vaše zprávy na 777-937-777. Život plne dál.

0: trochu ní.
1: Na Hit Radio pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Radiem. Zlepši si náladu.

0: Hit Radio je s vámi, dobré odpoledne. Já jsem se před chvílí ptal, jestli máte stejný hudební vkus jako váš partner, partnerka, vaše drahá polovička, protože vědci vyzkoumali, že když to tak je, tak máte prý pevnější vztah. A moc děkuju za vaše zprávy. Třeba Marcy napsala, hele, tak mně se líbí skoro všechno a můj manžel poslouchá polské hity. To mi sice leze na nervy, ale jsem klidná, nějak to zkousnu. Když jedu sama v autě, pak si to vynahradím svými hity. Moc zdravím, pak je tady zpráva od Lucky Stachova. Já jsem nad tím vlastně vůbec nepřemýšlela, ale asi ano. Pokud to teda vysloveně není tvrdší rok, tak posloucháme podobné věci. On hraje v kapele, takže oddechovky, folk i ten rock, takže pohoda. Nicméně i s dcerou jezdíme na koncerty, ona se mnou, takže máme to asi všichni v rodině. U syna netuším, ale asi mu ten náš hudební výběr nevadí. No a v autě hudbu vždycky vybírá řidič. A to jsem jenom já, bez ohledu na umístění. Takže ve zkratce vědci to asi vyzkoumali dobře. Lucka Stachova, tohle je krásná zpráva. No a do třetice žena, která to vlastně celý potvrzuje.
1: Takže posloucháme muziku společnou, tu, kterou vyberu já. A pokud chce manžel pustit něco jiného, tak si to pouští u sebe pracovně, ale jinak posloucháme to, co poslouchám já.
0: Holky generálky trošku. Lenko, moc děkuju za hlasovku. Tak je to potvrzený, no. Tak jako posloucháme stejnou muziku, jasně, tu, kterou vybírá žena.
2: Dva plus jedna zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.
9: Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
16: Promění.
15: A v novou sukínku?
16: Promění.
15: A v paraplíčko?
16: Promění.
15: I na obal pro pastelky?
16: I v obal.
15: A v baťůžek?
16: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
17: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
15: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
16: Běž už.
17: Více na cestaodpadu.cz.
18: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
19: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
20: No včera bylo pozdě.
21: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: is the answer.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

David Guetta, Teddy Swims a Tones and I právě teď u nás na Hit Radio. Mimochodem, David Guetta právě dokázal něco, co před ním žádný DJ na světě. Protože je to vlastně včera podvečer, kdy na Ibize se vyhlašoval prestižní žebříček DJ Mag Top 100, to znamená stovka těch nejlepších DJů, a hádejte, kdo skončil první. No jasně, právě David Guetta. A to už, prosím vás, po šesté. Tím překonal dosavadní rekord, o který se dělil Martin Garrix a Armin van Buuren. Ti byli vždycky na prvním místě pětkrát. No a David Guetta už je zapsaný tučným písmem do historie, protože je po šesté nejlepší DJ světa. Poprvé vyhrál už v roce 2011, takže 15 let od prvního vítězství a pořád je na vrcholu, což je teda jako přímo neuvěřitelný. Slavnostní vyhlášení proběhlo v obřím klubu na Ibize, kde si David Guetta po převzetí titulu rovnou zahrál, a to pro obrovský publikum. Takže jestli někdo říká, že taneční hudba patří jenom mladým, tak prosím vás, ne. Myslím si, že David Guetta právě docela slušně odpověděl. Je to i pro starší ročníky. All Star Band, ty jsi jako já. To je další skvělá muzika, kterou máme pro vás, a další hity budou následovat. Už za pár minut i Damiano David na Hit Radio. Plamíny

0: Damiano David. Právě teď u nás na Hitrádiu. Ode mě vlastně úplně všechno, přátelé. Blíží se 3 hodina odpoledne, což znamená, že přichází odpolední show. Tak se těšte, hudebně ještě Coldplay, určitě taky Kateo Ajon a nebo Backstreet Boys. No a Kuba Urban se loučí, budu se těšit zase příště.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přestaňte řvát, je čas se smát.
3: Cože?
4: Práci i školu hoďte už dneska za hlavu.
5: Blíží se padla
2: na Hitradio North Music. Ne spadla, padla.
4: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
2: Jenom aby.
4: Těší se na vás Káťa Haplová.
2: A Kamil Bílský.
1: Hitradio North Music.
6: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
10: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
9: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
13: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
14: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
15: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
14: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
16: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
17: Šéfe, došel matroš!
18: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
19: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Plánujete firemní večírek? Sportovní centrum Metropole Teplice je ta pravá volba. Neomezená kapacita restaurace, skvělá kuchyně, krytá motokárová dráha a 12 bowlingových dráh. Rauty, živá hudba, DJ. Večírek na klíč přesně podle vašich představ. Více na metropoleteplice.cz.

0: tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne všem řidičům. Dejte pozor na trase z Lovosic směrem do mostu. U Jenčic došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Blokovaný je tady jeden jízdní pruh, takže tady určitě opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
5: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
6: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zimanová, hezké odpoledne. Cenové stropy na pohonné hmoty v pátek opět zrostou. Naftu budou moci provozovatelé čerpacích stanic prodávat maximálně za 47 korun a 29 korun za litr. To je o 6 haléřů dráž než dnes. U benzínu pak nejvyšší povolená cena vzroste o 24 haléřů na 46 korun a 31 haléřů za litr. Dnes o tom v cenovém věstníku rozhodlo Ministerstvo financí. Británie oznámila nové sankce namířené proti ruským finančním službám a takzvané stínové flotile. Tu Moskva využívá k obcházení západních sankcí, informovala o tom agentura Reuters. Evropě při kruté zimě hrozí cenový šok. Německé zásobníky byly na začátku září naplněné přibližně z 53%. Před rokem to bylo kolem 1,70%. Pokud ale přijde dlouhá a studená zima, hlavním problémem nemusí být fyzický nedostatek plynu pro domácnosti, ale prudký růst jeho ceny. A letošní Nobelovu cenu za literaturu získala 76-letá kanadská básnířka a esejistka Anne Carson. Ocenění získala za své smělé a invenční dílo, které v hravém dialogu s klasickou tradicí vytvořilo nové formy pro současnou literaturu. Uvedla to Švédská akademie.
8: Ještě dneska dopoledne se počasí na severu Čech snažilo a občas vykukovalo i sluníčko, ale pozor, odpoledne to přijde. Má být postupně oblačno až zataženo, do toho mají dorazit přehánky nebo déšť, k tomu by měl foukat i vítr a na teploměrech 18 až 21. No a v pátek bude podobně, znovu oblačno až zataženo, místy vítr, občasný déšť, ale pozor, zítra se nám navíc ochladí, teplota spadne na 15 až 12.
1: Práci padla, na silnicích kolony. A na zadním sedadle tahle severočeská dvojka. Káťa Haplová a Kamil Bílský. Odpolední show Hit Radio Nord Music je tady.
0: No tak my tam jsme připoutaný na těch zadních sedačkách. Můžeme vyrazit, kamarádi. Ha, hezky z práce. Předposlední padla tohoto týdne. Máme 3 minutky po 3. hodině, tak to můžeme společně rozjet.
8: Jak jsme včera slíbili, i kdyby dneska trakaře na severu Čech padaly, máte nás tu zas. A to vám garantujeme, že to dneska odstartujeme se vší parádou, přátelé. Takže vstaňte od stolu, kašlete už dneska na práci a pojďte to s náma pořádně rozhejbat. Všichni, pojďte, hop! Na nohy, divoký

Take one look at you, you're taking me out.

0: Na zlepšení nálady tohle spolehlivě funguje Alex Warren Ordinary a čtvrteční padla na Hit Radio North Music. Máme 9 minut po třetí, Káťa a Kamil přejí krásné odpoledne.
1: Přátelé, nová doba na severu Čech. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale na parkovištích před obchodním centrem se toho dá koupit víc než v obchodním centru. Je to možný?
0: Je tohle možný. Hele, jako taky už jsem se s tím setkala, že před tím obchoďákem je vlastně víc těch prodejců, než
1: ano,
0: vevnitř.
1: Ano. Hele, poslední čerstvý případ, třeba teďka z Chomutova, obchodní centrum, před ním parkoviště, tam přijedete, zaparkujete a první, co cestou do toho obchoďáku potkáte, jsou dva takový prodavači, který mají na zemi vyskládaný plastový krabičky a v nich houby. Jo? A teďka tě je nabídno a je na tobě, jestli si je koupíš nebo nekoupíš. Samozřejmě je to nelegální, takže okamžitě byla přivolána policie a ta to na místě vyřešila, ale není to ojedinělej případ. Já sám jsem to zažil třeba minulej víkend na vlastní kůži. Jel jsem do nejmenovaného hobby marketu koupit hadici. Hele, vylezu z toho hobby marketu a ještě než dojdu k tomu autu, už ke mně běží takovej človíček a říká: pane, pane, nechcete nářadí? A já na něj tak koukám, říkám, kdybych chtěl nářadí, tak si ho koupím v tom hobby marketu. Já mám levnější.
0: Přesně,
1: a začal z tašky vytahovat vrtačku.
0: A zaručeně pravou.
1: Zaručeně pravou a zaručeně funkční.
0: A zaručeně funkční, to je další věc, to je pravda.
1: Takže jako to není ojedinělý případ. Normálně na parkovištích na severu Čech roste biznis. Jako.
0: Ale jako blázen, teda říkám si. Ve finále kde jinde, že jo, mají to takhle komplet vlastně tu klientelu.
1: Oni si vlastně na tebe počkají jenom u tvýho auta, že jo, a ty než tam dojíš, musíš je potkat a už dáte řeč a třeba z toho něco bude. Takže přátelé, nová doba, scháníte něco? Zkuste parkoviště.

0: 17 minut, čtvrtek, no tak to už je, hele, co by kamenem, a s vámi padla Káťa a Kamil.
1: Tak to stihla naše Kakáťa, ale jen tak tak, přátelé. Já bych vás chtěl radši dneska hned na úvod varovat, že možná nějaký ten vstup Káťa prostě nestihne. Je totiž u vytržení z toho, že dneska s náma poprvý vysílá i pes v kalhotkách.
0: Jo, my tady máme dneska pejska v kalhotkách.
1: Takže furt tady běhá, furt tady fotí, než to budeš někde zveřejňovat. Ten pes si nepřeje být na internetu jenom v kalhotkách.
0: Samozřejmě, ale GDPR, to já naprosto ctím, tohleto. A nebudu někam strkat fotky, že jo, jenom tak
1: no
0: jako.
1: Ježiš,
0: ve spodním prádle,
1: chudák má z toho trauma, poprvý mi hárá a nechtěl jsem, aby to tady zasvinila, že jo, takže jsem okamžitě běžel pro obchodu, do obchodu a pořídil psí kalhotky.
0: Ale no, nádherný.
1: Tak jsem jí je narval a chudák tady dneska musí s náma vysílat v kalhotkách.
0: A ona neví, co se děje, viď?
1: Vůbec, jako, to je úplně mimo, tak ty to znáš, ne?
0: Já jsem to nechtěla úplně říkat, ale Kamčo, dneska máš tu čest a máš tady dvě hárající feny.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Dobrý den, já mám akutní problém, pane doktore.
7: Povídejte.
6: Řekli mi, že na auto budu čekat půl roku a já už toho mám tik v oku.
7: Sestro, máme tu další čekavku. To je teď epidemie. Napíšu vám recept. Okim skladové vozy Škoda i hned k odběru. Přijdete a odjedete.
6: A vedlejší účinky?
7: Jen atraktivní bonusy na skladové vozy.
8: Okim. Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.okim.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: firmanazážitky.cz.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Commerce banka.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
4: Bacha, Benka.
3: Z vězeňského prostředí.
5: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
3: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
3: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.
8: Hit Radio.
9: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: je nová Miley na Hit Radio North Music, Base Percy Race. S vámi padla, krásný čtvrtek přeje Káťa a Kamil, no a už to máme za pár, kamarádi.
1: No je. Vzpomínáte se ještě na pondělí, jak jste byli spruzelí, sakra, zase skončil víkend.
0: Jo.
1: Práce, škola, ach jo, no a podívejte se, dneska čtvrtek a zítra naposledy a zase volníčko.
0: Jupí! Hele, ani to nebolo, no dobře, trošičku to asi bolelo tenhle týden, ale ať už máte za sebou jakkoliv náročný pracovní týden, tak věřte tomu, že jste si vedli výborně. Vás určitě nikdo nepochválil, že jo, chudinky naše malinkatý.
1: A hlavně zbytek toho týdne už zvládnete s prstem v nose.
0: Podej!
1: Na pohodu, jak se říká. A přesně takhle budeme hrát i dneska večer od 18 hodin. Na pohodu. Don't worry. Be happy.
0: Don't worry, be happy. Hele, tak tohle půjde úplně samo. Dneska od 18 nejenom Bobby McFerrin.
1: To je paráda.
0: Jak to úplně krásně k sobě ladí.
1: Největší pecky let 80. 90. a milénia. To vám prostě servírujem každý večer od 18 hodin. A dneska na pohodu.
0: Taky si tam trošku do toho štrejkneme ještě víc a hloubš. Hity pohodový, k tomu taky hity taneční, anebo klidně i rockets. Depešáci budou dneska večer rozhodně taky. No a jednu takovou další klasiku a legendu pro vás máme taky právě teď.
1: To je král. Král popu, ten dneska nese na úvod ten prapor, jak na olympiádě, a za ním ty ostatní hvězdy, který letě od 18 hodin na Hit Radio North Music.

0: Blaha a Pláč, to je hit, který nás na Hit Radio Nord Music doprovází do 3:15. A my vám přejeme krásný odpoledne. Vaše odpolední show padla.
1: Moc krásný odpoledne vám všem přejeme, i když je nám jasný, že ne pro každýho je to odpoledne krásný. Dorazila nám teďka zpráva, která nám trošku vzala vítr z plachet, ale nechodí úplně každý den, takže my ji dáme do placu. Napsala ji Radka z Teplic, která píše: ahoj moje milovaný rádio, je super, že máte zase dobrou náladu. Já dneska ne. Můj přítel se mnou rozešel. Byli jsme spolu 5 let a já pořád čekala, kdy mě konečně požádá o ruku. Místo toho mi dneska oznámil rozchod. Prosím, zahrajte mi Adél, kterou jsme spolu poslouchali. Radka z Teplic.
0: Rádio, nechceš radši něco jiného?
1: Tak já to chápu, že je to čerstvý, je to citlivý a možná si u toho chce i pobrečet. Kdo ví?
0: A je fakt, že jo, pust to ven. Když se pustí ty stavidla, ono se to trošku vyčasí.
1: Takže normálně písničky na přání nehrajem, ale Radko, tohle nás dostalo, tak další hit bude pro tebe.
0: Už to lovím. Spoustu kapesníčků, chce to ven. Tak Raduš, drž se, za chvilku na Hit Radio Nord Music pro tebe Adél, Rolling in the Deep.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
12: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
13: Plánujete firemní večírek? Sportovní centrum Metropole Teplice je ta pravá volba. Neomezená kapacita restaurace, skvělá kuchyně, krytá motokárová dráha a 12 bowlingových dráh. Rauty, živá hudba, DJ. Večírek na klíč přesně podle vašich představ. Více na metropoleteplice.cz.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Viděl jsi to?
17: A co, jako?
16: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
17: No má bejt.
16: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
17: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
16: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
17: Radši dopí, ať je to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
18: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
19: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Sada zimních kol zdarma?
20: Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
21: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám.
22: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
23: Nejlepší část odpoledne pokračuje. Žádný mail, žádný boss. Jen dva blázni ze severu Čech.

0: Vždycky tohle slyším a vzpomenu si na ten film Pařba ve Vegas. Flowrida Kesha, Right Round a s vámi čtvrteční padla na Hit Radio Nord Music.
1: Blíží se celá, to znamená taky aktuální info ze severočeských silnic, ale jednu informaci musíme dát do placu už teď. Řidiči, neproblikávejte se. Už to totiž začali kontrolovat i policejní drony.
0: Přesně. I za takovouhle vlastně nepatrnou věc byste mohli dostat pokutu. Za probliknutí, že chcete upozornit na nějakou policejní hlídku.
1: Jako není to novinka. Já vím, že by se řidiči neměli upozorňovat problikáváním na nějakou policejní hlídku už dávno, že jo? Ale vždycky to kontrolovali policajti ze země, že jo?
0: No.
1: Ale třeba v Polsku udělali teďka akci, kde vyloženě do vzduchu vyslali policejní drony a ty jenom krásně natáčeli. Hele, tenhle bliknul, tenhle taky, toho taky zastavte. A už lítala za problikávání jedna pokuta za druhou. V Polsku je to 1200 korun, u nás, když problikneš, tak zaplatíš 1500 korun.
0: Bláho, to jsem ani netušila, přitom jako problikávám, když jo, vidím a tak chci upozornit.
1: No právě, jenomže prej podle zákona smíš problikávat na ostatní řidiče pouze v případě nebezpečí. Jinak nesmíš problikávání zneužívat.
0: A teď to je nebezpečí.
1: Policejní hlídka v zatáčce.
0: Je
1: to je pravda.
0: Vždycky nebezpečí. No tak vydržte s náma ještě chviličku a než budou zprávy, dáme se třeba distrukt.

0: One Republic na Hit Radio North Music Runaway a přejeme krásné odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Jenom připomínám nehodu na trase z Lovosic směrem do Mostu. U Jenčic došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Stále je tam blokovaný jeden jízdní pruh, takže tudy opravdu opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Sberbanka. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: Odpoledne v 16 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se to mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku. Na sociální síti X také kritizovala banky za růst hypotečních sazeb. Prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích projedná sněmovna ve středu. Schůzi svolal na žádost všech tří koaličních stran, tedy ANO, SPD a motoristů, předseda sněmovny Tomio Okamura. Estonsko chce mít už za dva roky vlastní továrnu na výbušniny. Vznikne na západě země v obci Pirsalu. Vláda schválila územní plán pro tamní průmyslový park. Továrna bude zhruba 190 km vzdušnou čarou od nejbližší hranice s Ruskem. Uvedla to stanice ERR. A teď už jdeme na sport. Třineští hokejisté budou hrát o další vylepšení rekordu s Hradcem Králové už v pátek. Druhé Pardubice, které odehrály o zápas navíc a ztrácí tak jen 3 body, se představí na ledě Vítkovic. Sérii 5 porážek touží ve středočeské bitvě v aréně Kladna utnout také Mladá Boleslav. No a na závěr Plzeň s Českými Budějovicemi a také Sparta s Brnem se v předehrávaných soubojích utkají už dnes. Tak držíme palce.
4: Snad jste stihli sluníčku zamávat, protože je definitivně pryč a plní se předpověď meteorologů. Postupně na severu Čech oblačno až zataženo, do toho přehánky nebo déšť, k tomu může foukat i vítr a maximálně 18 až 21. Zítřek bude podobnej, oblačno zataženo, někde může sprchnout a taky foukat, ale pozor, zítra se navíc i ochladí a teplota spadne na 15 až 12.
1: Zavři komp, zamkni dílnu, už máš padla a my tě vezmeme domů. Odpolední show Hit Rádia Nord Music s Káťou Haplovou a Danilem Bílským.
5: No až dojedete domů z práce, kamarádi, tak nezapomeňte zase dát trošku toho šamponu na to auto. Kdo čekali jako já?
4: Cože?
5: Skoro půlku léta. No já čekala, až se to zase umeje to autíčko.
4: Jo takhle. Já myslel, že jsi si dala umejt dneska auto.
5: Ne.
4: To by byl fakt nerozum, jako, protože typuju, že tak do hodiny je to tady. Jestli chcete něco ještě stihnout venku, máte posledních 60 minut, jinak zmoknete jak slepice.
5: Přesně, takže hodně štěstíčka. No a na cestu za volanty posíláme vodopád, jak příznačný. Tady je Vodofall.
1: Ze srdce vyhřátých doksan až na chladný klínovec.

0: Do toho teď už podzimního počasí. Tohle fakt sedne. Roxette, Crash Boom Bang. S vámi čtvrteční padla na Hit Radio Nord Music za chvilku čtvrt na pět. Přejeme hezký odpoledne.
1: Troufám si říct, že takovej Crash Boom Bang a velký halo byl i legendární účast Trvala. A přátelé, právě tenhle účast slaví dneska 120. narozeniny.
0: To už je takhle dlouho.
1: Neuvěřitelný, 120. Jak to letí. Milovaný i nenáviděný účest. Účest, který známe všichni, každý ví, jak vypadá, a už je tady s náma 120 let.
0: A každý má někoho v rodině, který prostě tou trvalou prošel nějakým způsobem.
1: Určitě, ale pozor, kdybyste věděli, jak se na to přišlo, to mě na tom příběhu baví asi nejvíc. Někdy právě 8. října 1906 ho v Londýně vymyslel německý kadeřník, který se jmenuje Karl Nessler. Mm-hmm. Jo, tady je potřeba vyslovovat precizně to L, aby nedošlo k záměně. A právě tenhle Nessler se rozhodl, že vymyslí trvalou, ale potřeboval oběť. Tak on to normálně trénoval a učil se na svým manželce.
0: Jasně, na kom jiným zase manželka to odnesla.
1: A teď pozor, jak on to vymyslel. On si vzal normálně kovový tyče, který nahřejval, aby se manželce ty vlasy točily. Dál jí polejval kravskou močí.
0: Ježiši Maria.
1: Aby až to bude natočený, tak aby ty vlasy držely. Mm-hmm. A do toho se mu to samozřejmě xkrát nepovedlo, než tu trvalou vymyslel, takže tý manželce xkrát ty vlasy spálil.
0: Zabila, rozčtvrtila.
1: Chápeš to, že žiješ doma s takovýmhle věcem? A teďka, co bys ale dělala? Jako, ty vidíš, jaký kousek je od novýho objevu, od účesu, který tady s náma bude minimálně 120 let. Na druhou stranu tě takhle przní doma.
0: To je pravda, no. Jako říkáš si, mám doma kadeřníka, mám to zadarmo, ale za jakou cenu? Jako no tohle nechceš.
1: Plně vidím, jakou dělá ty vlasy a jaký to už asi po 20. spálil. A říká, Nessler! Nessler!

0: tak všechno mám.
1: Blízko je nám taky poetika, která právě teď dozděla na Hit Radio Nord Music. Za 10 minut, půl pátý, venku tma, jako v 10 večer.
2: No a blízko jsou taky 10. narozeniny poetiky. To je neuvěřitelný, jak to letí. Já si vzpomínám, jak se nedávno objevili v českém hudebním rybníčku a člověk si říkal, pravda, poetika, co to je, kdo to je, proč to je.
1: Ano.
2: A ono je to tady s náma 10 let,
1: už přátelé. Je tohle to tady s náma 10 let?
2: A že za těch 10 let dokázali nabrat fanoušků a vyplodit hitů, tak přátelé, jestli tu 10 chcete oslavit s poetikou, tak přesně za 14 dní, to znamená 22. října, mají jubilejní koncert v Lucerna Music Baru, kde oslaví svoje desetiny. A lístky ještě jsou, tak kdo má zájem, může koupit.
1: Hodně štěstí.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
5: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
3: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
7: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
11: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
12: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
13: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
17: Hit Radio.
18: Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hit Radia Nord Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Schläger a Danem Rakackým to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Hit Radio Nord Music.
17: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Don't Worry na Hit Radio North Music. Máme přesně půl pátý, krásný čtvrtek přepadla Káťa a Kamil.
1: No a zítra vám budeme přát dobrou chuť, přátelé, protože zítra je pátek a to znamená, že znovu na Hit Radio North Music soutěžíme o tajný oběd.
0: Přesně, tajný oběd, který takhle, až ho vyhrajete, tak nebude úplně tak tajný, to už se dávno ví, není to žádný tajemství, že výhra je poukázka do Michael's Bistra, nejlepšího bistra ve střední Evropě, který najdete v Ústí nad Labem, na Mosteckém jezeře a nebo taky u nás v Teplicích.
1: Jde jenom o to uhodnout naše tajné jídlo. Neboli i zítra dopoledne v LSD budeme dávat do placu nápovědy a kdo podle nich pozná, na jaký jídlo myslíme, ten právě vyhraje litr do Michael's Bistro. Mm-hmm.
0: Tři indicie, tři nápovědy, takže byste opravdu měli poslouchat bedlivě a to už od zítřejších 9 dopoledne. A před obědem už se to odtají, takže už bychom to měli potom znát ten oběd.
1: Pár kol už máme za sebou a říkám si, zatím to bylo jednoduchý, nějaký řízky, svíčkový a podobně.
0: Guláše,
1: to
0: no,
1: se dá uhodnout, jasně. Ale pozor, přátelé, co kdybychom to obrátili, postavili na hlavu a nedali do placu nápovědy, ale dali do placu přímo jídlo. A vy byste museli uhodnout, co to je. Co vy na to? No. Víte třeba někdo, co jsou to blbouni? No, ukaž se, kuchařko.
0: No, právě. Blbouny nejapný akorát.
1: Ty nevíš, co jsou blbouni?
0: Nevím.
1: Blbouni jsou velký, sladký, kynutý knedlíky.
0: Aha.
1: Tomu se říká blbouni.
0: Ty, to jsem v životě neslyšela.
1: No, nebo vejmrda.
0: Jo, to už jsem slyšela.
1: Ale nepřijde. Tak zítra držíme palce.

0: Ústí nad Labem taky pár kapek a k tomu všemu odpolední show padla na Hit Radio Nord Music a taky 21 Pilots.
1: Krásný odpoledne přejeme. No a pojďme si dát taky na závěr, protože se nám bude blížit zase 17. hodina, opět zvířátko, zvířátko na závěr. Prosím vás, mě nepřestává fascinovat jedna země a to je Japonsko. To je opravdu země neomezených možností. Mm-hmm. Představte si, že když si chcete v Japonsku pořídit kočičku,
0: ano.
1: Tak jako funguje to tam podobně jako u nás. Jdete prostě do nějakého útulku, tam si vyhlídnete kočičku a tu, kterou si vyberete, že jo, tak si ji potom odnesete domů. Než ale si samozřejmě tu kočičku odnesete domů, tak je potřeba podepsat adopční smlouvu. To není ano, nic.
0: To se dělá i u nás?
1: Přesně, nic neobvyklého, u nás je to podobné. Ale fígl nebo rozdíl je v tom, že v Japonsku tato adopční smlouva nemá jenom kolonku pro podpis jako tvůj jakožto budoucího majitele. Není tam jenom kolonka pro podpis někoho z toho útulku. Tam je dokonce ještě třetí kolonka, kam se má podepsat ta kočička.
0: Co to je za
1: blbost? To je strašně, strašně roztomilý. Oni to tam opravdu takhle zavedli, aby prostě tou jako pacičkou, takový jako symbolický podpis, že teda ta kočička začíná novej život.
0: Počkej, a jak to teda řeší? Takže vezmou jako no, packu té kočky, jo, otisknou do ingoustu a lípnou to do formuláře.
1: Ano, a je to podepsáno a pak teprve teda ta smlouva nabývá platnosti.
0: To je neuvěřitelné. A nestačilo by, kdyby ta kočka udělala 3 křížky?
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: Jsem horská gorila z Ugandy.
17: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
16: Jsem horská gorila z Ugandy.
17: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
18: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
19: Reklamy byly dlouhé?
20: No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme.
19: Dej si odpolední show Hit Radio North Music.

0: Nirvana, Smells Like Teen Spirit, to je klasika na Hit Radio Nord Music. Za minutku 17. hodina. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Míříme na Chomutovsko, máme hlášenou nehodu v Klášterci nad Ohří v Zahradní ulici, kde osobní auto srazilo cyklistu. Nehoda je se zraněním, takže tady určitě opatrně. A aktuálně nám tady přistála taky další nehoda v Chomutově. V Hradci je tady bourala dvě osobní auta na místě policie, projíždí se jedním pruhem. Tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
2: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: Krásné odpoledne, v 17 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady další zprávy. 20 kandidátů do Senátu nezveřejnila včas seznam dárců své kampaně. Povinnost mělo splnit 71 subjektů, dva ji nesplnili vůbec a dalších 18 seznam odevzdalo po termínu. Mezi nimi jsou například ODS, TOP 09 nebo senátor Zdeněk Papoušek. Za porušení hrozí pokuta až 300 tisíc korun, píšou o tom novinky CZ. A teď kuriózní případ. Přežila vlastní popravu a teď znovu chodí. Případ Američanky šokuje Tennessee. Christa Pajková 30. září přežila dvě dávky pentobarbitalu a po převozu do nemocnice se podle svého právního týmu znovu postavila na nohy. 50-letá žena čekala na popravu 30 let za vraždu spolužačky, kterou spáchala jako 18-letá. Informovala o tom BBC. Jižní Korea otestovala svůj první systém hypersonických klouzavých střel. Oznámila to dnes podle agentury Reuters kancelář jihokorejského prezidenta. Ten zkušebnímu odpalu přihlížel. No a Nikola Bartuňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6-3, 6-0 a postoupila tak poprvé do semifinále turnaje WTA. 20-letá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou finalistku za 67 minut. V boji o premiérový postup do finále narazí na světovou pětku Miru Andrejevovou z Ruska.
8: Tak už je to na deštník prakticky všude. Na severu Čech se nám opravdu rozpršelo a počítejte s tím, že do večera už se to nezmění. Navíc zítřek bude hodně podobný. I na zítřek předpovídají meteorologové pro severní Čechy většinou oblačnou až zataženou oblohu. Opět může místy foukat a taky pršet a navíc se nám ještě ochladí na 15 až 12 stupňů Celsia.
9: Celý den si makal. Teď je řada na nás. Káťa Haplová a Kamil Bílský. Odpolední show Hit Rádia Nord Music pro celé severní Čechy.
0: No ale už moc dlouho nebude ta řada jenom na nás, že jo? Kamarádi, jestli jedete z práce domů, vemte nás sebou, aspoň do kufru. My jsme tichý jako myšky, že jo, Kamčo?
8: A hlavně budem skovaný v suchu, jo. Protože Himmel, Herrgott, Demeter, Kruzeis, Element, tam je ale počasí.
0: To teda.
8: Ale už to chtělo, co si budem povídat. Mm. Tak jen ať si prší, protože my vás už za chvilku schováme do kina. Počkejte si.
9: Od žateckých chmelnic až do litoměřických vinic. Zlepši si náladu. Hit Radio Nord.

0: 9 minut po 5. hodině posloucháte čtvrteční Hit Radio Nord Music. No a právě dneska, 8. října, jsme se dočkali a můžeme konečně říct, že fuj, venku je počasí, že by psa nevyhnalo.
1: Já myslím, že je to ale načasovaný geniálně, protože ve čtvrtek se zkazilo počasí a právě od čtvrtka promítaj severočeský kinofilmový premiéry.
2: Přesně.
1: Tak kam jinam se schovat?
0: Skvělý, krásně to vyšlo.
1: Úplně nejvíc bych tenhle čtvrtek doporučil novou česko-slovenskou komedii, která se jmenuje Šipkaři a která mi zní teda jako opravdu lákavě.
0: Ano. No?
1: Šipkaři je vlastně film o tom, že si potřebujete zachránit krk. Mm-hmm. Potřebujete si zachránit život. A teď si vemte, že ten váš život může zachránit fakt geniální šipkař. Člověk, který má opravdu pevnou ruku a trefí 10 z 10.
0: Ano.
1: Problém je ale v tom, že jakmile na něj začnou koukat lidi, tak netrefí ani terč.
0: Já tyhle zápletky zbožňuji. Ježišiva.
1: To mi jako přijde fakt vtipný navíc, když dáme do placu jména, jako jsou Štáfek, Maštalíř, Pauhoufová, Hádek a další. Ty hele, to by vůbec nemusel být špatný československý biják.
0: Já si myslím, že už jenom první jméno Štáfek, jako jestli on hraje toho šipkaře.
1: Ano, on je šipkař s dredama.
0: Ježišiva, tak to si myslím, jakože, no.
1: To by mohlo být opravdu dobrý.
0: Tam je to
1: a pak bych tady rád připomněl, že by si dneska měla splnit svoji pomstu.
0: To je taky vlastně pravda.
1: Protože ty jsi nám tady minulej týden vyprávěla příběh, jen to připomeň.
0: Ano, přítel mi takhle řekl ve čtvrtek, nebo co řekl, napsal mi jenom prostě zprávu sem do rádia. Stíháš bejt v 6:30 v Teplicích u kina? Stíhám. No tak koupil lístky a šli jsme do kina. Já jsem netušila, na co jdeme, tam jsem se dozvěděla, že to je Resident Evil. Jako...
1: Vyloženě romantika.
0: Vyloženě romantika, jak to říct. Já brečím i u animáků, když je hlavní animovaná postavička smutná, tak já pláču. Takže tady to jako vysloveně film pro mě. Tak jsem mu řekla, hele kamaráde, příští týden má premiéru Pat a Mat. Takže ty jdeš na oplátku se mnou. A už mi zvoní budík, že mu mám napsat, stíháš být v 6:30 před kinem v Teplicích?
1: Tak si to užijte.
0: To si teda užijeme, to si
1: Pat
0: píš.
1: A Mat zpátky na venkově. Já myslím, že hezčí večer jste si nemohli přát.
0: Kamarádi, to bude bomba. Každý z nás se v tom pozná určitě. Pro vás teď Temper City Self-Aware, Hit Radio Nord.

0: Tohle je mega ikonický hit Vanastovky Anděle, čtvrteční hit Radio North Music, 17 hodin 18 minut.
1: Přátelé, díky vám už téměř víme, který kolega v práci je ten úplně nejhorší. Zbývá jenom rozseknout finále.
0: A velké finále našeho souboje, který najdete na našem Instagramu hitradio_northmusic. Tam ve stories od pondělí probíhal souboj těch vlastně nejhorších kolegů, kterými všichni známe velice dobře a důvěrně.
1: Byli to například kolegové, kteří neustále zapínají klimatizaci, i když vám je zima, už jste dávno nastydlí. Byli to třeba kolegové, kteří se neustále vymlouvali, že nemůžou přijít do práce, protože jsou zase nemocní. Každopádně vy jste do finále poslali dva úplně jiný kolegy.
0: Ten, který pomlouvá všechny ostatní, tak to je teda taky pěkná svině, to si pojďme říct. A taky ten, který si pořád stěžuje. No?
1: Ano. To je tedy finále naší instagramové ankety. Pomlouvač versus stěžovač.
0: Ano.
1: Tak který je podle z vás ten horší? Respektive, který kolega v práci je úplně nejhorší? Máte už jenom pár hodin na toto rozseknout a zítra pak budeme moct oficiálně oznámit, s kým posluchači Hit Radio Net Music ale fakt pracovat nechtějí. Mně to teda přijde dost podobný. Pomlouvač a stěžovač. Je to prostě oprus kolega.
0: To rozhodně. No tak rozhodnete už jenom vy.
1: Kromě. Hit Radio, podtržítko, North Music.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
9: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
10: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
11: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
10: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Mejdan u Bruno Marse.
1: Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline a čtvrteční hit Radio North Music. No abychom to samozřejmě uvedli na pravou míru, dneska je u Marzu opravdu, ale teda totální Mejdan.
0: Já ti říkám, že tam hraje i tadle pecka, protože když má člověk narozeniny, tak to musí být pořádný Mejdan s pořádnýma hitama.
1: No jasně, Bruno Mars dneska 8. října slaví své krásné narozeniny. My mu přejeme samozřejmě všechno nejlepší a tak.
0: To jsi připravoval dlouho, tuhle gratulaci?
1: Jo, já jsem...
0: Ježíš, to se těším, až budu mít narozeniny. Takhle originálně mi ještě nikdo negratuluje. A tak.
1: Já jsem si tak říkala, že kdyby mě teď poslouchal, co bych mu asi řekla, tak jsem úplně skoprněla, víš?
0: No tak takhle se gratuluje, přátelé, k 41. narozeninám, no. Já dám taky svoji trošku do placu. Mě totiž vždycky fascinovalo jeho jméno. A říkal jsem si, to je tak nádherně ideální jméno do showbiznisu. Bruno Mars, kdo může říct, že se takhle jmenuje? Jakýho druhýho znáš prostě?
1: Pravda.
0: To je naprosto geniální nápad. A tak jsem se pídil po skutečnosti a zjistil jsem, že on se samozřejmě Bruno Mars vůbec nejmenuje.
1: Jasně, klasika.
0: Tenhle ten pán je ve skutečnosti podvod. Peter Hernandez. Ale už když se narodil, tak měl prý to krásně baculatý tváříčky jako jeden zápasník, který se jmenoval Bruno. Mm-hmm. A protože jeho tátovi se to líbilo a viděl tam tu podobnost, tak řekl, ty budeš Bruno. A od té doby se mu říkalo Bruno. No a ten Mars, ten vzniknul tak, že jeho kamarádi si prej už dávno všimli, že je úplně jiný, že se chová jinak, že dělá věci než jiný lidi. A tak mu vždycky říkali, člověče, ty jsi snad z jiný planety.
1: Jasně.
0: A on tenkrát řekl, to je nápad. A vybral si Mars, planetu Mars a řekl si, to se bude do showbiznisu hodit.
1: Tak jako lepší, než vybrat si třeba, že jo, Venuši. Bruno Venuše by asi neudělal takovou díru do světa. Jako já si myslím, že ten Mars to jako ve finále to.
0: Jo, trefil to. Ženy jsou z Venuše, muži z Marsu. Bruno Mars budíš důkazem a od nás hit, se kterým udělal, nebojím se říct, díru do světa, protože přátelé, tuhle pecku už jsme viděli na YouTube téměř 6 miliardkrát.
1: Ty kráso, to je velké číslo.
0: Že to má 6 miliard sklédnutí?
1: To je velké číslo. No tak pojďme do něj.
0: Jsem s tím. A Mejdan u Bruna pokračuje.
1: Bomba!
0: A všichni na stůl!

0: Robin Schulz, Fastboy a milion dobrých důvodů, proč poslouchat Hit Radio North Music, Million Good Reasons a s vámi padla 6:15 za chvilku.
1: Naše odpolední show je tím pádem v cílový rovince, za chvilku se budeme loučit a tak jsme ještě na závěr poprosili hvězdnou kapelu Činasky, jestli by nám prozradila, jaký počasí bude v pátek.
0: Ježišmarja.
1: Pěkný hnus.
0: Velebnosti teda.
1: No jo, no. Končí letní šatník, zamknout, zalígrovat, fertik a od zítřka něco teplýho a navíc nepromokavýho.
0: Pravda. No a navrch k tomu Činasky, venku je na nule. Za chvilku na Hit Radio North Music.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Šéfe, došel matroš.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Mami, já mám řidičák.
12: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
13: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
14: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
15: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
16: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
17: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
18: No včera bylo pozdě.
19: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
11: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
3: Nejlepší část odpoledne pokračuje. Žádný mail, žádný boss. Jen dva blázni ze severu Čech.

0: a projíždí se jedním pruhem a opatrně taky na trase z Mostu do Lovosic. Před Třebenicemi bouralo osobní auto s nákladním. Tak šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýni obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
7: On air. Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v Česku zůstává třetí měsíc po sobě na 5%. Úřady evidovaly bezmála 368,5 tisíce uchazečů o práci. Počet volných míst proti srpnu rostl o 5 tisíc na 104 tisíce nabízených pozic. Na jedno volné místo tak připadá v průměru 3,5 uchazeče o práci. Analytici očekávají pokles ceny nafty na českých čerpacích stanicích. Příští týden by se podle nich mohla dostat k hranici 47 korun za litr. Cena benzínu se podle nich výrazně měnit nebude a nadále se bude pohybovat kolem 46 korun. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček poletí příští týden do Indie. Chce podpořit působení českých firem na tamním trhu a posílit spolupráci mezi oběma zeměmi. Ta se podle Havlíčka může týkat letectví, dopravy nebo energetiky. Policisté z Německa, Česka a Polska po dvouletém vyšetřování odhalili zloděje aut v Bavorsku. Jednalo se o více než 40 krádeží, zadrželi 4 Ukrajince, které spojují s tímto případem. Zloději ukradená auta převáželi z Německa do Polska. Výše škod je 1,5 milionu eur, v přepočtu tedy 36,5 milionu korun.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Večer a v noci tma, ale jinak oblačno, zataženo, místy déšť nebo intenzivní přehánky. Od západu pak budou ustávat ráno teploty 9 až 5 stupňů při slabším větru, zejméně na západě Čech, kolem 3 stupňů nad nulou. Zítra z počátku dne jasno, polojasno, během dne ale přibývání mraku a opět s deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů na jižní Moravě kolem 17.
10: Krásný večer, 6:02 s vámi Kateřina Pechová a doufám, že jste ready na to, že nám začal podzim. Minimálně na pár dní. Cor začíná taky další nálož toho nejlepšího z 80., 90. a milénia.
11: Yes.

No Name a Lekna v éteru Hitrádia. Hezký večer. A teď vás potřebuju. Potřebuju, abyste mi řekli, jestli souhlasíte nebo ne. Protože tady mám přehled toho, jakých 5 jídel si my Češi dáváme nejčastěji v restauracích. Jo, takže schválně. 5. místo obsadil hovězí guláš. No, protože se nám s tím nechce patlat doma, že jo? To je jasný. Dobrý. 4. místo. Vepřo, knedlo, zelo. To pochopím. To se dá říct, jo, dobře. 3. místo. Svíčková na smetaně. OK, pěkně s brošenkama, že jo, milovníci vědí. 2. místo je smažený řízek. Můžu podepsat, přibližně polovinu z nich jsem snědla já. A na prvním místě, a tam se přiznám, že jsem jich snědla ještě víc, je smažený sýr. Smažák, prostě naše národní záležitost. Já jsem ho měla včera k večeři, teda bych chtěla říct. Nevím, jestli je to klubení, ale musím se přiznat. Takže, napište mi. 777-937-777. Souhlasíte, co si nejčastěji v restauraci dáváte vy? Hele, nestýďte se, já jsem se zrovna přiznala, že jím všechno smažený. A zajídám to vepřovým sezelým a s knedlíkem. Jo? Takže se nestyďte a já posílám další hity. Za chvíli Alice DJ a teď jsou tu Depeche Mode. People are people.

0: Better Off Alone. Alice DJ s námi na Hit Radio. A vy jste skvělí, píšete, co si nejčastěji dáváte v restauracích a mám z toho velkou radost. Dobře, Rostě nám trošku jako vystupuje, ale chápu ho. Prosím vás, Rostě si nejradši dává žebra grilovaný a pěkně s chlebem. Hele, to chápu. Žebra sice v tom seznamu nebyly, ale jsou skvělí. Pokud máš tip na dobrou restauraci, dej vědět samozřejmě. Adam je opravdový gurmán. Ten teda píše, že si nejradši dává guláš s knedlíkem, těstoviny se sírovou omáčkou, no ale občas tam padne i ten řízek a taky smažák, že jo? To je jasný, protože prostě jsou to lahutky. A jak píše Terka, zase i mimochodem teda ještě, abych dodala, Adam měl smažák k večeři dneska. No a pak píše Terka a ta píše, ano, souhlasím se seznamem a ano, i já jsem včera měla k večeři smažený sýr. A řízek byl k tomu taky. Takže prosím vás, normálně tady společně uděláme tým smažák, nebo tým smažený a budem chodit na smažený večeře. Jo, já si myslím, že je to docela dobrý nápad, že by se to mohlo chytnout. Už si zrovna pochutnáváte na čemkoliv, tak prosím vás, dobrou chuť a ty nejlepší songy k tomu za chvíli Wham, taky Seš nebo Tupek.
1: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tahle spolupráce se prostě povedla. Tupac a Elton John společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A prosím vás, já jenom, asi každý z nás občas chtěl být velkou hollywoodskou hvězdou. Já vás z toho vyléčím, velice rychle. Mám tady pár šílených věcí, co dělají hvězdy, jo, kvůli třeba natáčení. Třeba takový Mark Wahlberg vstává na první svůj trénink dne už v 2:30 ráno. A navíc to není jediný trénink, to je první z nich. Nedělejte to, blázinec. Jake Gyllenhaal dělal denně kvůli jednomu filmu 2000 sedů lehů. Denně. 2000. Fuj. Hilary Swank vstávala uprostřed noci, aby si vypila svůj proteinový nápoj. Normální člověk sede. Jo, vyčůrá ta tady, prostě paní pije proteinový nápoje. Christian Bale jedl jen jablko a plechovku tuňáka denně, aby zhubl dostatečně kvůli roli. Zkuste si to představit. Jabko a tuňák, to je všechno, víc nic. A třeba Hugh Jackman, když se má fotit bez trika, tak 36 hodin předtím nepije vodu. No, takže prosím vás, nechtějte být velký hvězdy, vůbec ne, dejte si radši ten smažený sýr, jo? A do uší to nejlepší. Právě teď jsou tu R.E.M. a Everybody Hurts.

0: Right on Time, Black Box právě teď v éteru Hit Radio a přeju vám všem krásný večer. 6:45, čtvrtek, víkend se blíží, samý dobrý zprávy. Až teda na to zkažení počasí, ale s tím jsme tak nějak počítali, předpokládám. Trošku, všichni. Doufám, že vás to nezastihlo nepřipraven bez deštníku. Mě jo? Jo? Tak pokud někoho taky, tak hele, aspoň v tom nejsme sami. No a prostě zmoknem. No, co se dá dělat? Můžete předstírat, že je to typ romantického deště, což znamená, že najdete pravou lásku a políbíte se. A nebo budete prostě jenom zmoklí, ale od toho máme ručníky, fény a pak se hlavně prosím vás zachumlat do tepla, ať zbytečně nenastydnete. My budeme pokračovat v těch nejlepších hitech, v těch, u kterých vám náladu neskazí ani ten déšť. Ano, za chvíli do uší třeba legendární Bangles a Eternal Flame, tak buďte s námi.
1: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v super sportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: pozvánka.
1: Já jsem nevinnej.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
4: Bacha, Benka.
3: Z vězeňského prostředí.
5: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
3: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na chedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Chedok.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Přeju krásný večer, je 7 hodin, spolu si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď je tu Morčíba.

Mr. President s námi v éteru Hit Rádia, hezký večer. Doufám, že máte hezký večer, přeju krásný čtvrtek. Prosím vás, naprosto zásadní věc. Jo. V New Yorku se totiž chystá další ikonický halloweenský průvod. Ale ne lidský, psí. Dělají to už po 36., což je neuvěřitelný, ale je to tak, mně to přijde naprosto dokonalý. Prostě pejsci v kostýmech, jo, po celém New Yorku. Podle mě bychom měli tohle zavést u nás. Prostě pejsci v kostýmech. Já myslím, že bychom potom byli všichni takový obecně šťastnější, veselější. To je jako když koukáte prostě na obrázky zvířátek. Myslím si, že to má ten stejný efekt. Možná, vzhledem k tomu, že jsou v kostýmech, ještě o něco málo silnější. No, třeba se jednou dočkáme k tomu, když už jsme u těch psů, tak zvířátkový song Tight Fit a The Lion Sleeps Tonight.

0: Ne, teď ne. Mňága a Žďorp na Hit Rádiu. Hezký večer. Doufám, že máte krásný večer, že jste měli úspěšný čtvrtek, jo? A kdyby náhodou ne, tak důležitý je soustředit se na to pozitivní. A to znamená, že zítra je pátek. Je to tak, to jsou vždycky dobrý zprávy a takový vám nosím nejradši. No a stejně tak vám nejradši hrajou ty nejlepší songy, že jo? Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje. Za chvilku si dáme tuhle legendu. Vox, Adam Lambert nebo Artful Dodger už za chvilku douší, tak buďte s námi.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Dobrý den. Já mám akutní problém, pane doktore.
7: Povídejte.
6: Řekli mi, že na auto budu čekat půl roku a já už z toho mám tik v oku.
7: Sestro, máme tu další čekavku. To je teď epidemie. Napíšu vám recept. Okim, skladové vozy Škoda, i hned k odběru. Přijdete a odjedete.
6: A vedlejší účinky?
7: Jen atraktivní bonusy na skladové vozy.
8: Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Loumy. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.okim.cz.

in my eyes. To je z Hitradiem, hezký večer. A prosím vás, jestli vás náhodou tenhle týden naštval váš šéf, tak důležitá zpráva. Protože už jste možná o téhle firmě slyšeli, jo, ale já jenom připomínám, že stále existuje, stále funguje. V zahraničí totiž funguje chlápek, který má společnost, no a tam si můžete postěžovat, když je na vás váš šéf zlej a on za vás dojede do vaší firmy a tomu šéfovi vynadá. Podle mě je to naprosto geniální věc. Vůbec nechápu, že to stále ještě nemáme v Česku, protože jako, pojďme si říct, 97% z nás má někdy vztek na svého šéfa. A když by přišel někdo cizí a vynadal mu za vás, takže vy byste byli z obliga, no to by bylo geniální. Tak jenom kdybyste někdo zrovna chtěl změnit kariéru a umíte být dostatečně jako přísní, tak tohle je ta cesta. Já k tomu posílám další hity. Za chvíli Gloria Estefan a teď Lucie a Černý andělé.

0: Estefan za námi v Éteru Hit Rádia. Krásný čtvrteční večer vám všem. Venku už se rozděl podzim. Holce, s tím musíme nějak smířit. Tma jako v pytli, ale naštěstí, jo, oči teď tolik nepotřebujete. Pokud teda, prosím vás, nesedíte v autě, hlavně je nezavírejte, jo. Ale jinak potřebujete hlavně uši, abyste si mohli užít všechny ty skvělý songy z 80., 90. a milénia. Za chvilku si dáme Two Brothers on the Fourth Floor, dáme si taky Gereta Gejce a dáme si taky Lambádu. Co říkáte? Nebojte se probudit ty boky, jo, jo, jen do toho. Kaoma, už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
3: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Hit Radio.

0: Radio Nerd Music.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Když ti osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě Bůh k sobě nechce vzít.

0: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
3: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
2: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: 8. hodina je tu s vámi stále Kateřina Pechová a společně si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A právě teď do uší a na K a nebo.

tohle jsou Backstreet Boys. Krásný večer vám přeju. Posloucháte Hit Radio a máme tady jeden solidní skandál. Jedna čínská influencerka, nutno dodat, že fitness influencerka, se teď chlubila na sítích svým absolutně nejlepším časem na běhu na berlínském maratonu. Co čert nechtěl, to, co jí živí, ji taky zradilo, protože někomu se podařilo zachytit jí, jak část maratonu jede na kole. Normálně se nechala popovést. Jo, sedí tam vzadu pěkně, princezna. Hele, skvělý. Kdyby to teda nebyla závodnice a ještě se pak nechlubila, jak to celý strašně dobře zvládla, že jo. Nic, hele. Jo, to je jasný znamení. Neběhejte. Radši se projděte. Vůbec to s tím běháním nepřeháníte, protože očividně vidíte, člověk hodně běhá a pak začne taky hodně lhát. Další hity k tomu, tohle jsou Aha a The Sun Always Shines on TV.

Alex Party a Wrap Me Up. Jste s Hit Radiem, hezký večer. Tak co, máte se? Já doufám samozřejmě, že jo. A že i kdyby třeba ten dnešek nebyl úplně stoprocentní, což je samozřejmě těžký, takže teď s tím nejlepším, z 80., 90. a milénia, že je to postupně lepší a lepší. Takový to, jak se ty koutky postupně zvedají, pobrukujete si, někdo už možná i tančí, ale nebojte se toho, já to podporuji. A věřím, že za chvilku budete tančit vesměs všichni. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. Protože to Lou Bega prostě umí, k tomu Natasha Thomas nebo Midnight Oil, tak buďte s námi.

0: Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Od Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio Nord Music. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jste s Hitrádiem za námi právě teď Lou Bega, doufám, že jste si to užili. A prosím vás, co vy a čili papričky? Kamarádi? Ne? Jo? Já se přiznám, že já se s nima poměrně kamarádím, jo? Často se s nima teda kamarádím příliš zblízka, třeba čili papričky v mých očích byly častěji než kapky do očí, jo? Takže na to prosím vás pozor, ale pozor ještě na další věc. Zrovna dneska jsem použila dědovo čili papričky a nějak mi nedošlo, že pálej i v nose. Ne, že bych se šťourla v nose, prosím vás, ale já jsem si normálně jako otřela nos, takový to, jak víte co, otřete si nos. A další třeba hodinu jsem jako trpěla opravdu, takže kdyby náhodou jste se pouštěli do nějakého receptu s papričkama, skvělý nápad, udělejte to, jenom prosím vás pak nikam nešahejte. Ideálně třeba 8 hodin minimálně, jo, umejte si ruce třeba 600krát a potom se hodně modlete. To by mohlo pomoct k tomu buty a demáček.

0: Krásný čtvrteční večer, Evelyn Thomas na Hit Radio. Díky, že i dneska jsme mohli být vaším parťákem. Moc si toho vážíme. Já se s vámi pomalu loučím, blíží se 9. hodina. Mějte se krásně. Krásný zbytek večera, zvládněte pátek a pak už je víkend. Samý dobrý zprávy. No a abyste věděli, jak na to, jak to do toho víkendu dotáhnout s úsměvem, tak pro vás mám za chvíli jeden univerzální návod. Don't worry. Ano, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, nebo Bryan Adams, už za chvíli. Mějte se krásně, ahoj.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio North Music.
2: Vzal si dva lízenky, dva...

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitradio Melt Music 777-999-958. Hitradio Melt Music.
1: Zlepši si náladu.

tebe máme nejmodernější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hitradiem. Zlepši si náladu.

0: Nejdůležitější zprávy ze severu Čech. S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio North Music. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.